0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

chtěl jsem jenom čej, chtěl jsem trochu hej. Fresh night.

0: You have reached a point of no return.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
2: Yeah. Tak tady seš hodně hustě vcházej.

černý brejle, bílej pásek, lesklý boty. Těněj sebou, bez těch nemáš šanci, nejsi to ty. Jsi tam blik, blik, dáš nejlepší trik a nastává tvůj okamžik. Každej frajer tady dneska zapláče, ten zaplý in the air.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Mami, mami! Mimino stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí! Jde k nám!
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
0: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Asan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfink a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: And the only prescription is more cowbell.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Tech Talk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
0: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk. Neděle 24. května je tady, krásné téměř letní dopoledne, startuje na Fresh Radio pořad Tech Talk, no a i dneska budeme řešit technická témata, takže jdeme na to, startujeme, 9. hodina je tady.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Čechtov. Fresh Radio je stále s vámi, ahoj všem. Uživatelé Androidu 16 by si měli dávat pozor na jednu bezpečnostní díru. Nový systém umožňuje aplikacím obejít aktivní VPN, takže vaše internetová aktivita nemusí být úplně soukromá, i když máte všechno zapnuté na maximum. Google ví o problému, no ale nehodlá jej opravovat, no a jedinou ochranou jsou standardní bezpečnostní nástroje, jako je třeba Play Protect, no a taky opatrnost při instalaci aplikací. Pro ty, kteří si chtějí být jistí, že data opravdu proudí přes VPN, no tak nabízí třeba alternativní operační systémy, jako je třeba Grappene OS, které prý zranitelnost odstranili. Tech Talk.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
7: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday then.

0: Tech Talk.
1: Je vám při jízdě autem špatně? Máte problém se dívat do telefonu? No tak existuje řešení. Někteří o tom možná neví, takže si o tom povíme. Buďte fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: And the only prescription is more cowbell.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program

0: festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu! Čau, Max Tara!
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Tech Talk.
1: Možná už to nějací využíváte, ale i přesto, když to pomůže aspoň jednomu, tak je to úspěch, frešáci. Trpíte nevolností při jízdě autem nebo autobusem a zároveň koukáte třeba do telefonu, no tak iPhone i iPady mají skrytou funkci vodítka pro pohyb vozidla, tak se to jmenuje, která má na displeji zobrazovat tečky reagující na pohyb auta. Mozek díky nim lépe sladí signály z očí a taky rovnovážného ústrojí, takže příznaky kinetózy mohou v podstatě nějakým způsobem se zmírnit. Android uživatelé si mohou samozřejmě podobnou k aplikaci taky v podstatě koupit přes jejich App Store, respektive jejich obchod Play, kde si zvolí barvu a taky styl teček či umělý horizont, který se pohybuje s vozidlem. Úleva by měla přijít právě během několika minut, a to právě bez nutnosti léků. A ta aplikace je česká aplikace a jmenuje se Kinestop. Tak jenom, abyste o tom věděli.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: A budou nás sledovat. Je to hrozná, ale je to tak, chat control a prý už je na spadnutí. No a co nám přinese, co to vůbec bude, tak povíme si za chvíli více informací. Buďte s námi, s Fresh Rádiem.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Evropská unie chystá nové pravidlo Chat Control 2.0, které by prý umožnilo technologickým firmám plošně sledovat naši komunikaci. Jedna česká europoslankyně dokonce varuje, že i když první verze ukázala, že tento přístroj je neefektivní, tak komise se o legislativu dále nějakým způsobem pokouší. No a podle ní by místo plošného šmírování děti měly být méně zranitelní, taky by měly být chráněni oproti cíleným vyšetřováním a taky regulací algoritmů. No a nedávný zákaz svlékacích AI taky ukazuje, že v podstatě ochranu lze posílit i bez ohrožení soukromí. I tak ale tato europoslankyně upozorňuje, že prý diskuze o Chat Control 2.0 stále postrádá kritický a taky věcný přístup. No a Evropská unie dokonce uvažuje i o omezení VPNky. No a závěrem, co na to říct? Upřímně, já nevím, ale možná to dokážu shrnout slovy. Bojujte, ale i nás chraň.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Dab FM anebo apka.

posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože letos Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Tech Talk.
1: Fresh Radio je i nadále vaším společníkem, přeji vám krásnou neděli, máme po 10. hodině a i v této hoďce nás čekají Tech Talk novinky. Buďte s námi, za chvíli zamíříme třeba s Fresh Radiem směr nemocnice.
0: Tech Talk s Honzou.

God is a DJ.

0: Tech Talk.
1: Britští vědci vyvinuli revoluční krevní test, který dokáže předpovědět, jak vážný bude průběh nemoci ještě dříve, než se vůbec projeví nějaké příznaky. Zní to celkem fajn, jste na freši, no a test Willow CD prý sleduje dynamické změny RNA v krvi. Nejenom hotové molekuly, ale i ty, které teprve vznikají. No a díky tomu dokáže algoritmus odhadnout, zda se tělo bude rychle zotavovat, nebo naopak hrozí závažný průběh. V praxi test fungoval například u chřipky i covidu, zvládl odhalit riziko těžkého onemocnění den až dva před klasickým potvrzením PCR testem. No a stačí jediný odběr bez opakovaných testů a dílo je na světě. Takový přístup by třeba mohlo výrazně pomoci lékařům na urgentních příjmech, dokáže včas identifikovat pacienty, kteří vlastně potřebují tu intenzivní péči a zároveň taky ušetří ty, kteří jsou vlastně nějakým způsobem stabilní a úplně v pohodě. Vědci zdůrazňují, že jde zatím o experimentální metodu, takže to musí projít ještě všemi většími studiemi, ale pokud všechno půjde podle plánu, tak by se mohla běžně využívat tato metoda v nemocnici široko daleko během 5 let. Tak držíme palce, tohle je právě ten správný krok dopředu a já jim fandím. Tech Talk.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostrava.cz.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk.
1: Česko a Nizozemsko jsou teďka kámoši, když teda, když nehrajeme spolu hokej, ale letos Bobici nejsou na mistrovství světa, můžou plakat, takže to jde celkem mimo nás. No ale Fresh Radio řeší třeba to, že se spojí technologicky v rámci vývoje čipu, takže buďte s námi a dozvíte se víc. Jste s Freshem.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

0: Tech Talk.
1: Frešáci, frešáci, poslouchejte, protože Česko a Nizozemsko se spojili, aby posílili českou pozici ve světě čipů a taky polovodičů. Díky dohodě budou české firmy mít přístup k moderním strojům a taky technologiím, které jsou klíčové pro výrobu nejmodernějších čipů a zároveň se taky zapojují do plánovaného druhého balíčku evropského Chips Act. Co to znamená? Tak v podstatě znamená to více zakázek, lepší spolufinancování a taky větší šanci konkurovat v Evropě i v celém světě. Český průmysl už dneska spolupracuje třeba s globálními lídry, jako třeba ASML, NXP nebo třeba Onsemi. Na tato dohoda, toto partnerství to právě jenom prohloubí. Pro stát a taky firmy je to velký krok, je to pokrok, no a taky to může v podstatě z dlouhodobého hlediska znamenat více pracovních míst, což potřebujeme hlavně tady na Ostravsku, to si budeme povídat, taky stabilnější pozici v technologii logickém vývoji a taky větší vliv na evropské rozhodování. A to je fajn, co chceme slyšet.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Co pak jsme se dneska na Fresh Rádiu dozvěděli v pořadu Tech Talk? Česko a Nizozemsko spojili síly a vypadá to na fajn spolupráci v oblasti čipové budoucnosti. Britští vědci vymysleli test na měření intenzity nemoci ještě dříve, než propukne. Můžou se tak v podstatě připravit více na to, co s pacientem bude. No a když jsme řešili telefony, tak jsme tady řešili pár věcí. Například to, že je tady hojné téma v rámci teček na displejích, právě proti tomu, aby nás v autě nebolely oči, aby nám nebylo špatně při jízdě a tak dál. Je to jak na Androidu, tak taky na Apple. Na Androidu si to musíte stáhnout, na Apple by to mělo být už zabudované. No a taky jsme řešili bezpečnostní díru Androidu 16, kdy naše, dalo by se říci, internetová bezpečnost a soukromí nemusí být úplně 100%, ale prý je řešení, že se to všechno opraví, nebo si tam máte nahradit jiný operační systém. Je to na vás. Tech Talk.

0: Fresh Radio. Tech Talk.
1: Tak jo, 11. hodina se blíží ke konci, Tech Talk končí taky pro dnešní den z Fresh Rádia, se loučím, mějte se fajn. No a my se opět uslyšíme samozřejmě v sobotu i v neděli, jako vždy dopoledne mezi 9. až 11. Takže se mějte skvěle, určitě laďte Fresh, protože přes týden je plno soutěží, skvělá témata. A kež bych taky někdy mohl soutěžit, protože ty ceny stojí za to. Takže se mějte hezky, ahoj a brzy naslyšenou.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Foldýne.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Millennium Lumíra Močkovského.
1: Po fenomenálním úspěchu singlu Better Off Alone od zpěvačky Alice DJ je tady novinka. Single nazvaný Back in My Life. Alice DJ totiž chtěla vytvořit něco osobního a tak vznikl hit o návratu ke starým láskám. Single prý vznikl během bouřky a to v Amsterdamu, kdy tým společně v jedné místnosti skládal melodie.
0: Millennium Lumíra Močkovského.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! No,

0: Best of Fresh.
1: Ach jo, kde tu dovolenou prožijeme letos? To je otázka, protože Chorvatsko, bacha. Podle toho, co se píše, u apartmánu jsou a budou hadit. I u apartmánu.
2: Možná i v apartmánech. Jako pozor, jo.
1: V Řecku mají zase medúzy. A teď, jestli jste si mysleli na tuny, za třeba na džerbu, tak já nevím, jo.
2: Tak nic.
1: Horor na dovolené prožil turista, shodou okolností český turista, který si takhle šel na procházku po pláži. A po 2,5 kilometrech zjistil, že v moři něco plave.
2: Řekl si, co to asi bude? Medúza? Chobotnice?
1: Ne.
2: A co tomu nebylo?
1: Když zaměřil své oko,
2: které?
1: Spatřil, to je jedno, jo. Tak spatřil okousané lidské tělo.
2: Ostatky.
1: Ostatky,
2: přesně. Lidské ostatky.
1: Myslel si původně, že to je mořský živočich. Ne.
2: Fuj.
1: Nakonec se ukázalo, že je to noha a část trupu.
2: Ježiš. No, co z toho plyne? Říkáme si, kam tedy na dovolenou. V Řecku ne, v Chorvatsku ne,
1: v Tunisku ne.
2: Jako v Tunisku ne. Zůstaňme v Česku, zůstaňme doma, tady je to fajn, tady hadě nejsou. Tady jsou klíšťata jenom.
1: No přesně, ale tak užovku přežijete a zmii poznáte, ne?
2: Já zmii poznám na první dobrou.
0: Monika Dudová a Honza.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: Americký rapper původně ze Senegalu v roce 2005 vypustil do světa song Lonely. Ano, mluvíme o Akonovi. S chipmunkovským úvodem, to jsou ty úvodní rádoby dětské hlásky, a tím odstartoval svou hvězdnou kariéru naplno. Následovaly další hity třeba s Eminemem, Smack That nebo s Ghetto Play Hard, Sexy Bitch, a nebo taky s DJem Antoinem Halliday. Ale tímto songem to kdysi všechno začalo.
3: Alešův Old School.

0: Alešův Old School na Fresh Radio. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě. Beats for Love. Od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh. Pár týdnů zpátky jsem to tady i říkal, že jsem vlastně četl nedávno rozhovor s legendární rakouskou bandou zvanou Opus, která se neproslavila ničím jiným než jenom jedním velkým světovým hitem Life is Life. Kdo ho nezná, ten prostě nemůže existovat. A frontman téhleté stále mimochodem koncertující kapely a žijící z jednoho hitu se vyjádřil v tom rozhovoru, že díky tomu songu Life is Life, co se týče takzvaných tantiemů, tedy poplatku za to, že tu píseň hrajete, takže i my, když hrajeme kterýkoliv song, tak vlastně za ní platíme, takzvané OSE, a tato pak přerozděluje těm hudebníkům, tak díky tomu, jak ten song denně, dnes a denně rotuje po celém světě v milionech přehrání, tak všechny členové kapely jsou zajištěni, co se týče i jejich rodin, i jejich dětí. Jeden jediný hit živí několik rodin a několik generací, jo. Tak si udělejte představu, kolik peněz asi z toho můžete mít, když třeba máte podobně jako Alphaville ty hity 3, anebo jako třeba, nevím, Michael Jackson nebo Madonna, kde hitů máte třeba 200. To jsou neskutečná čísla. Best of Fresh.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte pulari.cz.
4: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
9: Respect your vibes. damn well. Well, the world.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Terminology.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Rakouský projekt The Global DJs přetváří filmovou hymnu What a Feeling v nekonečný taneční motiv. Vzniká spontánně a to během festivalu v rakouském Linci. Kapela dokonce vyhlásila soutěž o nejlepší sing-along, který se stal v klubech rituálem. Skladba spojuje generace tanečníků od 80. let až po mileniály.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Mám tady speciálního hosta, abych řekl. Tahle ta holka odešla a teď je z toho rychlá rota. A ona vylezla z lesa a je tady. Barsi, ahoj!
2: Nejkulaťoulinkatější.
1: Dobře.
2: Jo, dobrý, já jenom zkouším.
1: Trénink.
2: Ano, jestli se nezakoktám po té době. Krásné odpoledne.
1: Jo.
2: Čau,
1: ahoj.
2: Pape.
1: Já bych jenom...

0: Fresh. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 1036 FM. Třinec 1065 FM. And the only prescription
1: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes dorazil k nám do studia člověk, u kterého jsme si říkali s Jirkou, že jeho den by možná potřeboval, nevím, tak 30 hodin.
2: Vede firmu, trénuje malé zápasníky v řecko-římském zápase, pracuje s dětmi a do toho řeší projekt na ostrově Roatán, kde vznikají domy pro lidi, kteří chtějí investovat a žít tak trochu jinak.
1: Karel Vavřička je hostem pořadu Sejdeme se na Freši. Karle, vítej, ahoj.
3: Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Když to člověk poslouchá, tak první otázka zní jednoduše. Ty vůbec někdy sedíš a nic neděláš jako teď?
3: Ano, snažím se někdy sedět a nic nedělat, ale moc dlouho mi to nevydrží. Minimálně o toho vždycky přemýšlím, u toho sezení.
2: No, spousta lidí si představí podnikatele jako člověka v košili, v kanceláři a neustále na telefonu, jenomže ta realita asi bývá dost často jiná, ale o tom se dneska budeme bavit. Tak když se řekne váš běžný den, co přijde dřív? Telefon v ruce, řešení firmy, dětí na tréninku, jak to vypadá?
3: Ono to všechno jde prostě per partes, jakmile se ráno zapne telefon, naskáčou tam zprávy, ať to je od různých rodičů dětí, nebo z Roatánu, co jsme nestihli jako večer, poněvadž tam je časový posun. A prostě řešíme to, co je urgentní, jednu věc za druhou, plus samozřejmě do toho se snažíme zamotat všechny plánované věci, které máme v kalendáři.
1: My připomínáme, že ty jsi úspěšný spolumajitel firmy Garantrans. Ať posluchači ví, co to je Garantrans.
3: Garantrans je ryze česká společnost, kterou jsme založili s partnery zhruba před 28 lety, v roce 1998, jako spediční společnost, z které se vyvinula časem i dopravní společnost, kde jsme si pořídili vlastní dopravní prostředky pro nadrozměrné náklady. Zabývá se celníma službama, námořní dopravou a kamionovým zasilatelstvím.
2: Takže tam je možná ta spojitost námořní doprava a exotický karibský ostrov Roatán?
3: Možná ano, spíš vždycky mě bavilo strašně cestovat a ta doprava těch nadrozměrných projektů vždycky byla spojena i s cestováním po Evropě někdy i dále. A nikdy mi nedělalo problém prostě podnikat i s různými národnostmi. Měli jsme i společnou firmu s Holanďany, kde byly vlastně celé národy jako z Evropy v podstatě integrovány. Takže beru to jako takovou přirozenou věc. Jako.
1: My rádi zveme tak zajímavé lidi jako si ty, protože to není jenom o tom jednom biznisu, ale o těch několika věcech, které děláš. Ale přece jenom muselo tě nějak změnit podnikání, protože člověk bývá jiný ve 20 a člověk bývá jiný v 50. Je to u tebe nějak zásadní změna, anebo jsi zůstal pořád stejný jako ten mladý snílek?
3: Já doufám, že jsem zůstal stále stejný mladý snílek, protože sny je třeba mít. A hlavně mít taková ta pevná přání, které se vždycky splní, když člověk si jde za svým cílem. Nicméně samozřejmě dobou trošku člověk zestárne a trošku té práci trošku to změní. Hlavně v tom, když musí své kolegy v práci do něčeho malinko popostrčit a trošku jako i tu práci někomu zorganizovat. Není to o tom jenom, že člověk umí pracovat sám, ale musí jakoby strhnout i ty své kolegy k tomu.
2: Karle, vy vypadáte jako člověk, kterého to nesmírně baví, který žije tím, co dělá, žije svojí prací. No ale jsou někdy chvíle, kdy si říkáte, já bych to chtěl někdy aspoň na chvíli všechno vypnout.
3: Ano, ty chvíle jsou a minimálně jednou týdně, kdy si dopřávám své duševní lázně a navštívím svého učitele, který mě učí hrát na akordeon už asi 25 let a na hodinu musím vypnout telefon a věnovat se prostě jenom notám a hudbě a vždycky si říkám, jak ten učitel je v pohodě, že jenom prostě celý den hraje a zabývá se muzikou, tak bych to strašně rád dělal, ale sotva zapnu telefon znova, tak prostě se mi vrátí ten můj starý svět a jedu dál.
1: Není lepší být zaměstnancem, když to tak jako posloucháme s Jirkou a nechat se řídit někým jiným?
3: Nejednou za bezesných nocí jsem se k tomuto tématu vracel, kdy samozřejmě jsem začínal jako zaměstnanec, ale právě firmu jsme si pořídili proto, že jsme již nechtěli být zaměstnanci, že jsme cítili se okleštění a chtěli jsme jít vlastní cestou.
1: Karle, dnešní doba je rychlá. Máš pocit, že podnikatel dnes musí umět 10 profesí najednou?
3: Já bych jich ještě přidal. Já bych jich ještě upřímně přidal. Takže 10 minimálně.
2: A jsou dneska chvíle nebo věci, které se stále musíte učit?
3: Ano, stále se učíme, zdokonalujeme. člověk v našem věku už by se měl ale uvědomit, do čeho se pustit a do čeho ne, protože svět digitálních technologií je opravdu svět mladších, kterým to jde daleko lépe, takže spíš se snažit vyniknout v tom, co nám vždycky šlo a kde se ještě můžeme posunout a nesnažit se jako být dobrý tam, kde to už prostě vzhledem k věku nezvládneme.
2: A baví vás to učení nových věcí, nebo už je to taková jako nudná povinnost, která prostě k tomu podnikání patří, ale musí se dělat?
3: Já si mohu dopřát ten luxus, že už si ty věci, které, kde se chci zdokonalovat, mohu vyselektovat a vybrat, takže se opravdu snažím posunovat tam, kde mě to jde, nebo cítím, že mě to baví, což jsou cizí řeči a hudba, plus samozřejmě věci spojené se svým podnikáním.
1: A o tom se budeme bavit i za chvíli. Karel Vavřička je naším hostem. Teď už to nebude o firmě Garantrans, ale třeba o tom, že aby toho nebylo málo, tak ještě trénuje malé zápasníky. Za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Karel Vavřička, hostem dnešního Sejdeme se na Freši. No a co možná nevíte, je, že Karel trénuje malé zápasníky v řecko-římském zápase. No a to je dnes možná větší disciplína, než řídit firmu. Co, Karle?
2: Tak je to samozřejmě obrovská výzva. Nikdy člověk v podstatě si ani nepomyslel na to, že by byl trenérem, poněvadž nám vyhovovalo radši být trénování a bavit se tím, že docházíme někdy do klubu zápasu, kde jsem strávil své mládí se skvělými kamarády. Bohužel v 90. letech se náš klub rozpadnul vlivem toho, že prostě trenéři se rozprchli. Byla i nějaká jiná doba, každý se musel věnovat své obživě. A my jsme se scházeli staří kamarádi a pořád jsme láteřili nad tím, proč to nepokračuje, proč se nemůžeme sejít aspoň si zahrát fotbálek. A plánovali jsme, že znovu založíme ten klub a znovu ho obnovíme. Nicméně nikdo neudělal ten první krok. A já jsem prostě byl asi ten, který řekl, tak já to zkusím, zahájím to a oni se kluci přidají a pomůžou. Ale ono to zahájení je někdy před 14 lety, kluci se zapojili, pomohli, pomáhají, převzali spoustu věcí, ale pořád to nebylo o tom, že bych za 2 roky jim to předal a řekl, chlapci, pokračujte.
1: Takže vůdčí podnikatelská osobnost se ve vás projevila a pokračuje to do dneška?
2: Dá se říct, nevím, jestli vůdčí, ale pořád se snažím kluky strhnout, aby prostě v tom pokračovali a je fakt, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří to jako tlačí se mnou.
1: Co vás na tom dneska nejvíc drží? Přece jenom jako práce s dětma je náročná a musí dát zabrat.
2: Práce s dětma je prostě, to je dar. Ty děti vám to vrací. Vy vidíte, jak s váma rostou, jak v podstatě ze svěřenců, kteří přišli a neuměli a nevěděli, která je levá ruka. Dneska jsou reprezentanti v mužské kategorii, jsou z nich chlapi, jde z nich strach a to je něco, co opravdu vás nabíjí tím, že kolikrát vidíte, že jste je sebrali z ulice a dneska jsou to úspěšní sportovci.
3: Co děti nejvíc potřebují? Je to disciplína, motivace nebo spíš někoho, ke komu vzhlíží, třeba k tobě?
2: Je to kombinace všech těchto vlastností, jak říkáš. Určitě oni k tomu trenéru vzhlížejí jinak než k rodičovi. K rodičovi si dovolí spoustu věcí a my jako trenéři na ně býváme kolikrát daleko přísnější, ale rodiče nám za to děkují. Jako jo, jsou rádi, že jim dáváme disciplínu i takový ten duch fair play.
3: My bychom měli představit ten klub, protože on sídlí v Ostravě. Je to klub řecko-římského zápasu jenom, anebo tam máte i jiný zápas?
2: A priori je to řecko-římský zápas, nicméně dneska už je to tak, že i holky se tlačí do tady toho sportu a pro holky je to volný styl, takže přidruženě tam máme i děvčata, které učíme i volný styl, ale majorita pořád je kluci a řecko-římský zápas.
3: A jak se jmenuje?
2: Je to TJ Sokol Moravská Ostrava Římská 2.
1: Římská 2, to se tak jako hodí k tomu sportu. To jste si vybrali skvělou adresu.
2: Jakože k řecko-římskému zápasu tak. Římská 2.
1: Řekněte mi, dá se něco ze sportu přenést a uplatnit v podnikání a naopak?
2: Určitě. Houževnatost, vytrvalost. A snažím se i o fair play. Nevždy se mi to vrací, ale prostě mě to provází v životě a nechci na tom nic měnit.
3: A zase obráceně, ty zkušenosti s firmy, už jsme si řekli v minulém vstupu, že 28 let řídíš velkou firmu, Garantrans, a dá se některá ta zkušenost přenést do trénování s dětmi?
2: A do trénování s dětmi úplně ne, je to trošku něco jiného, tam člověk musí být trošku jiná osoba než v práci.
1: Máte nějaký moment, kdy jste si řekl, kvůli tomuhle to dělám, tohle je přesně ten moment, který mi za to stojí a proč v tom budu pokračovat?
2: Jsou to hlavně ty momenty, když vidíte, že z těch kluků

0: ligu. Seniori vyhráli předloni, loni jsme byli druzí, pořád se držíme na špici, patříme ke špičce, máme spoustu reprezentantů. Z našich kolegů trenérů, kteří mají víc času se věnovat tomu trénování, se už zapojili i do reprezentačního trénování a podobně.
1: Takže sport vás možná přeturčil nebo vám pomáhá k tomu, abyste byl úspěšný i v životě, i v podnikání. A to bude i téma toho našeho dalšího bloku, kdy se z tělocvičny přesuneme na exotický ostrov Roatán. Poslouchejte nás dál, posloucháte Sejdeme se na Freši.
2: Sejdeme se na Freši.

0: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička

0: Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automyčka IMO.
0: Světově nejoblíbenější automyčka s obsluhou.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši, zdraví vás Jirka s Radkem a dneska máme zajímavého hosta Karel Vavřička. To není jenom majitel úspěšné firmy Garantrans, taky trenér řecko-římského zápasu a hlavně úspěšných dětí a nejenom jich, ale taky, aby toho nebylo málo, si vymyslel projekt na ostrově Roatán.
2: Co je to, nebo kde je Roatán? To je tak exotické, že asi málo kdo v Čechách o tom slyšel.
3: Ostrov Roatán se nachází v Karibském moři, patří k zemi Honduras ve Střední Americe. Je to pro nás opravdu exotická země, exotický ostrov a je to úžasné místo, já tomu říkám ráj na zemi.
1: Dobře, ráj na zemi, Roatán, tak já si tam zaletím na dovolenou, ale to asi není to gro, o čem se teď budeme bavit, protože vy jste si řekli, že tam něco vymyslíte, uděláte. Pojďme to popsat.
3: Já bych to jenom malinko upřesnil, my jsme byli přizváni k nějakému investičnímu projektu s kamarády, když jsme zainvestovali peníze, nicméně z toho malinko sešlo a posunulo se to do té fáze, že nám zůstala poměrně velký kus země na ostrově Roatán, s kterým jsme si museli nějakým způsobem poradit. Takže jsme se pustili do podnikání jako ve stylu, že jsme malinko vyčistili džungli, udělali jsme z toho stavební pozemky a stavíme tam nádherné domy pro naše klienty.
2: Jaký to byl pocit, když jste se poprvé ocitli v takovémhle exotickém ráji? Je to opravdu taková ta exotika, kterou si Čech představí, když se řekne Karibik?
3: Je to přesně to, o čem si asi člověk sní, když si řekne slovo Karibik. Já jsem byl na Roatánu jako na druhém místě v Karibiku, takže pro mě to byla víceméně nová země. Byl to ráj, kde vás pomalí, naučí vás relaxovat a naučí vás neřešit nějaké starosti, které nejsou důležité.
1: No a teď, byla to láska na první pohled, anebo si tam jel s kalkulačkou a už si spočítal, jo, to by mohlo stát tolik, to by nám mohlo vydělat tolik jako správný businessman?
3: A už na začátku jste mi řekli, pánové, že jsem snílek, tak já s kalkulačkou nejezdím, já jezdím se svými sny, ale ten sen se narodil až tam, až jsem tam přistál a pár dnů jsem tam strávil. Takže nepočítal jsem nic, obchoduji srdcem, říkal jsem si, tady je to místo, kde by chtěl být, trávit čas a určitě tím natchnu i nějaké své klienty.
2: To znamená, vy jste přiletěl snít do Karibiku a někde na pláži uprostřed džungle nebo palem jste si vysnil, že tady jednou postavím domy.
3: Já jsem jako vždy všude, kde jsem na světě, zamířil nejprve do místní restaurace a tam jsem si chtěl zakouřit doutník, což se v těchto zemích jako dělá a mají tam výborné doutníky. A jako správný Evropan jsem se zeptal číšníka s obavama, může se tady kouřit? On se rozesmál takový široký bodrý úsměv a říká, my friend, you are in Caribbean, he can do everything. Naprosto mě odzbrojil tím, že prostě dělej si, co chceš, si v Karibiku, tady to je fuck free, jako jo. A to je prostě to, co my, Evropané, málo kde tady v Evropě zažijeme.
1: Všechno to máme svázáno nějakými pravidly a tak dále. Tam je to trošku volnější, ale přece jenom stavět domy v Karibiku, to vyžaduje zase nějakou dovednost, nějaké znalosti, možná i nějaké známé na tom místě, kde se stavělo. Jak to tam probíhá? Co jste řešili v té době nejvíc?
3: Samozřejmě všechno má svůj řád a spád. I v Karibiku mají své úřady, musíte mít environmentální studii, abyste mohl vůbec nějakým způsobem nakládat si jich půdou. Musíte mít stavební povolení, parcelaci, musíte se domluvit s katastrálním úřadem. Všechno funguje jako všude jinde na světě. Jen mají k tomu místní lidé malinko vstřícnější přístup než třeba tady v Evropě.
2: A kdo kupuje? Jaká cílová skupina kupuje domy na Roatánu? Jsou to Češi?
3: To bude překvapení pro mnoho posluchačů. Jelikož je to nejblíže, řekněme, ke Spojeným státům, tak nejsilnější kupní síla jsou Američané. Myslel jsem si, že druhou budou Kanaďané, ale na tomto ostrově druhou nejsilnější kupní sílou jsou Češi, kteří opravdu si zamilovali tento ostrov, nakupují tam parcely, staví si nádherné domy a užívají si prostě super chvíle.
2: Což je překvapení, já bych řekl, že my Češi jsme opatrní, možná, že někde okolo, v nějakém jako blízkém rádiusu okolo Čech si můžeme pořídit investiční nemovitost, ale v Karibiku to je prostě jiná liga.
3: Taky jsem byl z toho překvapen, nicméně vývoj posledních let, kdy Češi opravdu se nebojí investovat po celém světě a cestují, opravdu je to masa lidí, kteří je to obrovská síla jako těch Čechů, kteří jsou po celém světě, takže logicky prostě docestovali i na Roatán a já říkám, kdo tam jednou přijede, ten už tam chce zůstat.
1: Dá se říct jednou větou, je tam něco těžkého na podnikání, co vám opravdu dělalo problém a s čím jste se museli zžít? Nebo všechno je tak sluncem zalité, jak si řekl s tím doutníkem?
3: Vše sluncem zalité není, jako na celém světě, nicméně není tam žádný obtíž, se kterým bychom si neporadili. Jo, to v Evropě bych jich našel daleko více.
2: Radku, takže my dotočíme a bukujeme letenky na Roatán.
1: Ano, a vypadá to tak, ještě ale musíme udělat jednu část rozhovoru a velice rádi, protože naším hostem zůstává Karel Vavřička.
0: Sejdeme se

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši s Jirkou a Radkem a dneska také Karlem Vavřičkou. Bavili jsme se o tom, jaké to je žít, podnikat, existovat na ostrovu Roatán v karibském ráji. A mě by zajímalo, kdybych měl zájem si koupit nemovitost v Karibiku, tak na koho se mám obrátit, kam se mám podívat? Můžu někde vidět nabídku nemovitostí právě od vás na Roatanu?
2: Tak my samozřejmě máme své webové stránky, Facebook a všechny tady sociální sítě, čili lidé nás můžou najít na diamondrockresort.com. Nicméně ideální, když se s námi spojí a my je provedeme od A až do Z veškerými kroky a v podstatě jim urychlíme poznávání, to, co my jsme tam naznali za x let zkušeností, tak v tom jim strašně pomůžeme a urychlíme jim poznání.
3: A máte vy čas se tam někdy taky podívat jenom tak pro nic za nic a neřešit biznis?
2: Bohužel to máme hodně spojené s prací, všichni si říkají, létáte do Karibiku, tam si užíváte, máme to hodně napojeno na práci, ale snažíme se aspoň třeba jeden, dva dny v týdnu, když nemáme schůzky, tak si zajít na nějaké pěkné místo, třeba nějaké nové, které tam ještě neznáme, protože stále je tam co objevovat a poznávat a prostě si taky užít chvíličku to krásné místo.
1: Což je potřeba, já jsem to tak měl v hlavě, vy oscilujete mezi prací, mezi spediční firmou, mezi karibským rájem, mezi trénováním dětí. Kde na to berete energii? Co je ten váš recept?
2: Těžko říct. Člověk musí najít tu sílu sám v sobě a já mám určitě to štěstí, že jsem obklopen skvělými lidmi. A jsou to mi spolupracovníci, kteří pomáhají s dopravou, s celními službami. Ať je to rodina, má skvělá žena, skvělé děti, otec, prostě měl jsem vždycky štěstí na lidi v životě, kteří mi sem ze vším pomohou.
3: Kdybys mohl vrátit čas, dejme tomu o 10-20 let, udělal bys něco jinak, nebo když ano, tak co?
2: Já si myslím, že bych neudělal nic jiného jinak. Já si myslím, že všechno, co se stát má, tak to se stane a prostě to je nějakým způsobem už dáno.
1: Co byste poradil člověku, který má možná dobrý nápad, ale zároveň má nějaké obavy a stále čeká? Jak začít? Jak udělat ten první krok? Jaký je váš recept osobní?
2: Na to se mě ptá spoustu lidí a já odpovídám stále stejně. Na nic nečekejte a něco udělejte. Jenom když něco uděláte, tak můžete něco zkazit, anebo něco se vám může podařit. A nebojte se chyb.
3: Jenom, že teď, když se díváme kolem sebe, tak ta doba není jednoduchá a člověk vyčkává a říká si, no, tak buď skočím do vody a budu plavat, anebo počkám na ideální chvíli. Tak ty už máš něco za sebou, co se týká oblasti podnikání, tak co doporučit?
2: Není na co čekat. Ta doba nikdy lepší nebude, nebo nebude jiná. Vždycky bude něco, co vám bude moc překážet, ale jenom mentálně. Prostě se do toho puste a dělejte něco.
1: Ne nadarmo se v biznisu říká, nejhorší rozhodnutí je žádné rozhodnutí.
2: S tím mohu jenom souhlasit.
3: Kde bude Karel Vavřička za, dejme tomu, 5 let?
2: Já si myslím, že na tom budu úplně stejně. Budu pořád někde poletovat mezi prací, mezi zápasem, mezi Roatánem, prostě budu někde aktivně v pohybu.
1: No a neplánujete strávit aktivní důchod právě v Karibiku?
2: Plánuju strávit aktivní důchod nejen v Karibiku, ale i v Čechách, i v celé Evropě. Já se rád dívám i na nová místa, čili mě určitě najdete všude, ne že bych byl v Karibiku nepřetržitě, to určitě ne. Já ho mám rád, miluju ho, ale určitě tam nebudu navždy.
1: Tak to jsou vyhlídky, které by se daly závidět. Dámy a pánové, dnes jsme zjistili, že podnikání nemusí být jenom o kanceláři, tabulkách a telefonech. Může to být i zápasnická žíněnka, práce s dětmi a třeba i ostrov Roatán. Karle, díky, že jste dorazil do pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Bylo mi ctí.
3: To byl Karel Vavřička, děkujeme moc. Jirka Kratochvíl a Radek Erben se taky loučí a těšíme se příště.
2: Mějte se krásně.
0: Sejdeme se na Freši.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.

0: Je to tady 4. květen roku 2026, pár minut po 17. hodince a je tady další vydání pořadu Extáze Music Chart na Fresh Radio.
1: A ta není o ničem jiném, než o 20 nejrotovanějších a nejhranějších singlů za uplynulý týden. A to u vás provází, jako vždycky, moje maličkost David Dale a naproti Ondra Turda.
0: Ano, já mám dneska takový trošku jakoby utlumenější odpoledne, tak nečekejte žádné šílené...
1: Joky?
0: No, joky možná, jo, ale že by tady byl nějaký jako výstřik energie do toho, to asi opravdu ne dneska. Hold, to je možná ta kombinace toho, jak přišlo to, že jo, no, vlastně byla zima a je rovnou léto, když to tak vezmu, no to jaro jako zase tak trošku jako...
1: Ano, víkend před náma se povedl, jak co se týče počasí, tak samozřejmě další maraton, co se týče akciček, že jo, a to má ten malý důsledek tady na Ondru.
0: Malý. 20. Somber Potential, to je track, kterým dneska hit parádu otvíráme. Samozřejmě, jestli posloucháte v neděli reprízu, tak 10. květen můžete třeba trávit i tak, že třeba jenom koukáte a posloucháte. Taky varianta.

0: Ondro, myslím, že tohle byl takový jako pozvolný, ale skvělý start.
1: Naprostá pohodinda, jak je takové to moderní slovíčko.
0: Pohodinda.
1: Somber potential. Vždycky, když vidím Sombra, tak si vzpomenu na toho legendárního českého herce Sombra.
0: Sombra?
1: Nevím, Josef, proč možná. Josef. No, jo. To byl takový ten legendární herec druhé poloviny 20. století. A odehrál toho asi hodně. Ale tohle je úplně jiný příběh a jak si sám říkal, taková prostě klidová věc, já jsem to nazval pohodindou. Prostě... Jak ty jsi ty jsi měl o víkendu třeba pohodindu, nebo ne?
0: No tak v kontrastu toho, co jsi měl ty, tak jsem se absolutně nehýbal, jo, ale samozřejmě víkend byl krásný a tak mě to muselo vyhnat s dětmi ven na všechny aktivity, navštívil jsem vlastně takové to zoo, kde se ale postavičky nehýbou.
1: Žbluňk, Dinopark Žbluňk, myslíš? Ale oni s námi dělají, já doufám, že i letos budeme soutěžit o nějaké vstupy tam, tak nechme se překvapit, je to otázka dní. Tak co tam bylo nového, zajímavého, nějaké nové postavičky?
0: No já jsem tam viděl minimálně dvě, ale děti mi říkali, že už to tam bylo loni.
1: Aha, jo, to je takové, tak si to pamatuju líp,
0: já jsem jakoby spíš měl, jakoby se díval, jako, jak to vypadá s pivem a nabídkou oproti loňsku.
1: Nealkoholickým doufám. Jako.
0: No samozřejmě, tak jsem tam musel přijít autem a to je vždycky tí problém, všechno je čepované, ty nealko sladké, ale ten čepovaný bír, ten bírel jako klasický, to se jen tak neví.
1: Ne, jo. No,
0: Prý to údajně nikdo nepije, když to náhodou je naražené, no. Tak musí vždycky zjít plechovku, no.
1: Tak by to mohli dělat jinak, že jo, čepovat ten obyčejný a flaknu do toho trochu šťávy a mají to vyřešeno, no, tak jako, co už, já nevím, já mám výhodu, já ty hořké věci prostě nemusím, nechutnají mi, takže...
0: Hele, mě taky úplně ne, ale je to opravdu nejlepší kombinace na to, abys neměl zase žízeň, to pomelo grep, to potom jenom liješ.
1: Jasně, jo, rozumím. Víš co, navrhuju to, že si dáme 19 a potom se mrkneme, jaký víkend prožili ti, kteří byli ve společnosti Fresh Radio. A na té 19 je Joel Corey, Ra a track, který se jmenuje...
0: A pozor!
1: Devotion!
0: Ano.
1: Teď to známe.
0: To mi něco říká. Místo 19.

0: Já myslím, že adept na letní hitovku, protože to samozřejmě už hitovka byla.
1: To už byla hitovka několikrát, tolikrát ohraná, že...
0: Dostalo to zvuk roku 2026 a třeba ti, co to neznali, tak to teď objeví, že to je zase pecka.
1: I wanna give you devotion. Sweetest emotion, ta nejsladší emoce. Jaká je pro tebe nejsladší emoce?
0: Nejsladší emoce? Cukr, člověče.
1: No teď jsem chtěl říct, že když si dám pořádně to točenou kopečkovou, na to si nechám posypat, ale já takhle nejím.
0: Jsem zrovna měl o víkendu.
1: Ta představa, ta točená na to

0: Ale hele, důležité je, že si to umíš jako zdůvodnit.
1: Musíš ekonomicky spočítat to musíš.
0: Jde ti to výhodně, výborně.
1: Jde
0: ti to výborně. Jako když u toho pití, tak jiný problém má Drákula od Tame Impaly. Ten má rád úplně jinou
1: sladkou
0: tekutinu. Já nevím si, jako krev je sladká.
1: Tak pokud ten dotyčný předtím měl zákuseček.
0: Hlavně je červená, no. Místo

0: Tahle skladba už tady s námi je nějakou tu dobu, nějakou tu chvíli v hitparádě Extáze Music Chart. Teď se zase do té top 20 vrátila, ale mě vždycky baví, když něco nasadíme, je to nové a říkáme si tady, jestli se to uchytí, ano, ne, možná. No a pak se stane to, že odběhne nějaký ten čas a začínáš to slýchávat z tamtoho koutu, z onohlého rohu a podobných míst a je to taková ta věc, která se stane prostě světovým hitem. Troufám si odhadnout, že Drákula od Tame Impala tam patří mezi tyhle ty tracky.
1: Ondro, určitě přesný příklad, jak si říkal, mě původně se tenhle track ale vůbec nelíbil. No a teď už jsem si prostě na něj zvykl.
0: Jo, zvykl, je to fajn na poslech. Za mě se vším všude propracovaná záležitost. Ještě se dovolím vrátit tedy zpátky k tomu uplynulému víkendu, který ty si strávil s dinosaurem a pivem.
1: Já jsem měl pivečko jenom jedno.
0: Jasně, tak můžu to trošku rozmáznout. Ale tady na Freshi jsme jako to rozjeli ve velkém stylu, jak už to tak jako ve zvyku umýváme, kdy na 1. května, že jo, na ten svátek lásky zamilovaných, že jo.
1: Lásky čas.
0: Jsme odstartovali brzo ráno se všemi veteránisty zahájení veteránské sezony. Ostatně taky minulý týden jsme tady měli hosta. Bylo to super, bylo tam zase opět několik strojů, které spatřili po reinkarnaci, by se dalo říct, světlo světa a znovu se brázdí po českých luzích a hájí. Možná nejenom po českých, bylo tam taky spousta i vystavovatelů z zahraničí. Pak jsme přijeli do Vítkovic, akciové společnosti,

0: která měla den otevřených dveří. Byli jsme na jednom ze stanovišť.
1: Ano.
0: A mě překvapilo, kolik lidí zaujalo vlastně tohleto vystavování téhleté společnosti akciové, která je legendární a jako fakt bylo to super, bylo to
1: tak
0: boží.
1: Já věřím, protože já jako kluk jsem chodil do železáren, to bylo prakticky vždycky ona 1. máje možno, kdysi dáno, už prostě snad 25, možná no, 30 let spíš zpátky. A vždycky to bylo zajímavé, jak tam ta vysoká pec se otevřela a viděl jsem i nějaké videa právě teď z víkendu, že i tam se dostali lidé, viděli ten lis a otáčelo se tam to nebo jak se to kuje, takže kulo se tam to železo.
0: Já ale vůbec nevím, co myslíš, jo takhle, jako, jo takhle.
1: Kuje se, ne? Se tomu říká.
0: No, no nevím, to je úplně jedno, ale tam to bylo jako super, no a to finále velké sobotní bylo v Frýdku Místku, kde vlastně někdy od března hrajeme taky jako poměrně dost dobře, tedy hlavně na dabu v té digitální podobě a samozřejmě jako v rámci aplikace internetu už dlouhodobě, ale máme to pokrytí těmi pozemskými vysílači a byli jsme přizváni na slavnostní otevření areálu Nová osmička, což je takový, jako já nevím, jak to popsat, jako super zábavně, kulturně, sportovní areál, vnitřní, vnější, a mají ho pod taktovkou ti, kteří spolupracují s Beats for Love, nebo jsou produkcí Beats for Love, a musím říct, že ta otvíračka se hodně povedla. Jsem až překvapen, co se tam dalo vykřesat za půl roku práce. A jak říkám, nemohli jsme se to nechat ujít, byli jsme u toho, prostě jsme jezdili křížem krážem, potom sobota, ta byla taky taková pracovní, koncertní. A v neděli jako, jsme zase jako pracovali na našich strojích, které projížděli všechny víkendové atrakce, aby zase mohli jako další týden jezdit.
1: Takže jste jim museli jakoby namazat klouby.
0: Namazat klouby, dát jim nějaký ten, nějakou tu pilulku.
1: Dobít baterku samozřejmě.
0: Dobít baterku a pak jsme si mohli říct, že to je celé takové beautiful.
1: Jo, ty myslíš jako stejně jako má aktuální single Anima společně s Joji.
0: No. Beautiful, aktuálně 17. pozice, hitparádě Extáze, Music Chart.
2: Místo 17.

0: Nevím, jak ty, Dejle, jestli to vnímáš, ale zatím máme tak krásně rozvržené ty tracky, že začaly úplně pomaličku a postupně lehounce, ale jako velmi lehounce, přibývají, ne ani možná na tempo, ale na dynamice, bych řekl, nebo na té jako živelnosti těch jednotlivých tracků. Anima, Beautiful, za mě super vokálek, taky jsem se u toho zasnil, zavřel na chvilku oči, když to už se mi dneska jednou povedlo, aniž bych chtěl. Tak stává se i v lepších rodinách.
1: No, Anima on má nějaký jakoby extrémní teď tour s nějakou úplně mega projekcí a hraje ze dvou pultů někde ve vzduchu, jsem viděl nějaké videa, no to už vypadalo to zajímavě.
0: Musíš to umět udělat zajímavé v dnešní době a přijít s něčím originálním v době technického pokroku. Není úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu těch možností máš spousty, že jako zaujmout není jednoduché, aby to vypadalo jinak, ale na druhou stranu máš k tomu spoustu prostředků, teď jenom mít ten tým, který to dá s tebou dokupy a uděláš z toho přesně takovou show. A třeba úplně jako jednoduše zaujmout v té technické době, já nevím, na mě jako na chlapa stále funguje jedna věc, že jo, jaro, když si představím nějakou sympatickou, usměvavou slečnu, která kolem toho projde prostě v takových bokovkách, riflích, jo, hodí tím zadečkem zleva doprava. Sice je to oldschoolové, ale na mě to pořád funguje. Co si myslíš ty? Jako?
1: Počkej, jak oldschoolové? Teď to je aktuálně, máme v hitparádě song, který nese jméno bokovky.
0: Low Rise Jeans,
1: no, jako
0: je. A je od Demi Lovato. A jenom říkám, že jako by to mohl brát někdo sexisticky. Ne, mně se to prostě líbí, k tomu jaru to patří. A asi právě proto i tenhle ten okamžik vyšel ten track a jsme jedni z prvních, kteří ho hrajou. Tak si ho užívejte, já si jdu zavřít oči a představu si to rifle, no. Místo!

0: Blížíme se k 15. místu hitparády Extáze Music Chart a vůbec je to před náma jako takové vtipné, když to jako převedeš na jednu činnost, tak máme před sebou Kato. Když tam dál ještě jednoka, tak je to Kakáto. Potom máme Ikona Pup, ta je na 14, tam je Rituál. Kdybych tam dal místo Ř, tak zase jsme u něčeho podobného, ale my tak rozhodně neumožňujeme.
1: Ne. Podle mě tě to vůbec nenapadlo.
0: Vůbec ne.
1: Nicméně, když se dívám na 15. místo, tak zase návrat, comeback, a to už je jakoby obrovský, ale jo, zase se objevil.
0: Hele, pojď, nahodíme ten výraz, jo.
2: Místo 15.
0: A jdeme na to.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte polary.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Extáze Music Chart. Místo 14.

0: 14. ikona pop Daya a Ritual.
1: Ano, a před reklamní blokem byla na té, kolikátka to byla?
0: To bylo 14. No, to byl ten Kato.
1: Tam byl Kato a John a velice stará, dobrá věc, Turn the Light Off.
0: Ano, to jsme si dávali ten výraz, jak jsem říkal, a spustili jsme to. Když jsme u rituálu, máš nějaký třeba ranní rituál, nebo večerní, odpolední, nebo nějaký prostě pravidelný u něčeho?
1: Ale tak
0: jestli
1: je to rituál, tak ráno si jako samozřejmě vždycky odskočím. Proštuduju e-maily, rozliším ty reklamní nabídky, vymážu to, pám se, co tam je důležitýho. No a potom jako kafíčko možná může být rituál, že si jako určitě musím dát.
0: Ano.
1: Třeba do hodinky, co vstanu. Jinak se mnou potom není řeč, no a víc jako třeba, ne, jako nějaké předsportovní.
0: A víc jako třeba, ne.
1: nějaké předsportovní, že jsem slyšel, že nedávno, že nějaký slavný brankář třeba měl prostě dobrou sérii, nedostal branku, tak měl pořád stejný trenky.
0: Raději pojďme na místo 13. Nechci vědět, jak vypadali.
2: Místo 13.
0: Na druhou stranu už to chápu, jako ti útočníci tam nemohli ani doběhnout k té bráně, prostě si to muselo...
1: Tak jsou prostě různé tady ty hokejisti, zas třeba si ne suspenzor, jako když se jim dáří, prý ne přeperou, nebo něco takového, taky jsem zase.
0: Ten se nepere, ne?
1: A

0: ani ti teď, Ondro, nevím, jestli jsme uvedli tenhle ten song na 13.
1: Na 13. No, Kaiga, Griffina, Kalida a Save My Love. A jestli ne, tak si ho zapáchneme teďkom, že jo?
0: To byl on.
1: To byl on. A na 12. na 12. budeme mít něco, co se nám může zdát, že se opakuje. Echo.
0: Jo. Tak já jsem to řekl jako česky, no. Ozvěna.
1: Ozvěna.
0: To bude asi dlouhý song.
1: To znáš, jak se volá, ne? To je Rakousko, Ousko, nebo tak nějak to bylo. No to je no. The Chainsmokers, Oaks a Echo, tí jsou společně na 12. místě. Rychle na ně.
2: Místo 12.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Místo 11. Extáze Music Chart.

0: The Music Chart.
1: Vždycky, když slyším Risk It All, tak si fakt to ča-ča-ča u toho nemůžu odpustit. Bruno Mars, zajímavý track, že jo, co ty na to? Ta-da-da-da-da!
2: Jo, to je,
1: trumpetky.
2: To je prostě z toho kraje, odkud pochází, no, ten zvuk. Jo, jako pohodička, jakoby až k té, že až k té Kubě to tak jako, i když on jako je zavaje, no, tak asi, ale...
1: Tak Havaj je zrovna na druhé straně, než
2: je,
1: Kuba,
2: je,
1: to je vlevo a to je vpravo.
2: Máš pravdu, ale teď, když tak jako nad tím přemýšlím, tak možná i trochu víc Kubu, než Havaj mi to evokovalo.
1: Ta-da-da-da.
2: Každopádně to pěkný
1: ale
2: počasí.
1: Na obě místa bych se rád podíval někdy.
2: No, to jo, to.
1: Jako asi tam bude teploučko, vodička, sluníčko, balíme to. Ne, tak to nebalíme, jako to bylo jenom for. Já už jsem chtěl jako letět někam, a teď je drahé, že jo, letecké palivo, no tak...
2: No, je.
1: Člunem bychom tam pluli dlouho, to
2: věk,
1: jako
2: to věk
1: vůbec,
2: to bude, no.
1: Tak,
2: no.
1: Ale bude to, prostě to bude dobrý. To bude dobrý, věřte tomu, nebudeme tady nějak jakoby stresit, vůbec tady tohleto téma tady ani nebudeme načínat. A dáme si novinku číslo 1 pro tento týden. Tam jsou slavní Baker Mad společně z Rany. I love life, jakože mám rád život. Já nevím, já taky. Co ty?
2: Asi jo, musíš prostě.
1: Je to taková našláplutá housíková podupávačka se vším všudy, s trumpetek jdeme k saxofonkům a podobným záležitostem. Já si tohleto užiju. Dejte si volume doprava, tohle je novinka!

0: takový ten výraz, který se používá často, řekl bych, že to je jakoby oklepaná fráze. Jako za starých časů? Ne, nemám ho rád, protože co jsou staré časy, že jo? To je relativní pojem, ale Baker Mad Runny a I Love Life je prostě šálek mé kávy. To zní lépe, že jo?
1: Mělo to šťávu.
0: Mělo to šťávičku.
1: Letní takovou.
0: Tohle nebyla pohodinda, tohle byla normálně šlapár na zelí.
1: Piňa koláda.
0: Piňa koláda je výborná. Já to piju jako bez toho hořkého, já tam nepotřebuji, já si dávám jenom tu mňam mňam mňam.
1: Ty to hořké nemáš rád, si říkal.
0: No tak asi já, když si objednávám, když si u té Kuby, Kuba Libre, tak já tu Kubu tam jako nedám, já si dávám jenom to Libre, no.
1: No a piňa koláda obsahuje co? Tam vidím, piňa, kola, dá. Co to je?
0: Dá.
1: Takže bez dá.
0: Kola tam v kurfaku.
1: Takže ty máš piňa kolu.
0: Ne, já mám, no.
1: Ale jako úplně nevím, co obsahuje, mohl bych se podívat, piňa koláda, ale určitě to je něco strašně sladkého.
0: Myslím, že tam je ananas, kokos
1: yes.
0: a taky, že jo, ten nějaký ten bílý, že jo, ten potvor z tvoru, ne, co?
1: Alkohol,
0: co tam, nebo tak, vodka tam je, já teď nevím.
1: Ale tak je to žluté, hodně.
0: No tak to je logicky, že jo, když to je ananas.
1: To je z toho ananasu.
0: Tady se poznaj profíci.
1: Piňa je z ananas?
0: No jistě, no tak to nevěděl, ne?
1: Nevěděl jsem, no. Piňa.
0: No tak co tam je teda dál, no, čti?
1: Recept, jo, tak počkej. Jednoduchý koktejl z rumu, kokosového mléka,
0: no,
1: nebo smetany a ananasu. No,
0: rum,
1: tak to,
0: bílý
1: to
0: rum.
1: Potom ale frčíš, jako.
0: Jedeš bomby. A stejně tak jede bomby Madonna se Sabrinou Carpenter s trackem Bring Your Love, protože to je fresh track číslo 2 pro tento týden. A strašně se teďkom jako špekuloval o tom, jak ta Madonna s tou Sabrinou to dali dokupy, že ona si ji vždycky brala jako vzor. A tak dále, a tak dále.

0: something I wanna talk about.
1: Extáze Music Chart.
2: To byla druhá novinka pro tento týden a do třetice všeho dobrého i zlého.
3: Dobré to bylo.
2: Dobré to bylo, more, love you more, rudimental, to je třetí novinka.
1: Extáze Music Chart, novinka.
2: Co se směješ?
3: No, nic. No.
2: Jdeme na třetí novinku, rudimental, love you more.
3: Tak jo,
2: sypej to tam. No Madoně to jde prostě, jako...
3: Ne, jako skvělá věc, ale musím říct, že Sabrina hezčí.
2: Tak je taky o něco mladší, že jo?
3: No, asi jo.
2: Bych chtěl říct, že jako nemá tolik toho za sebou, no.

0: budou v Ostravě, budou tady v následujícím měsíci. Rudimental budou na tom druhém majálesu, na tom, co bude v Dolních Vítkovicích. Ovšem, my budeme tento týden mediálně podporovat ten majáles ostravské, ten studentský, jestli se to dá takhle jakoby rozčlenit a rozdělit, který bude na kampusu v centru.
1: Já se přiznám, jelikož jsem jako na vysokou školu nedošel. No. A nevím, jestli vůbec za mě nějaké majálesy tady byly.
0: Ale byly.
1: Mám tam nějaký zmatek, no. Jeden majáles, druhý majáles, třetí majáles, pražský majáles, brněnský
0: majáles. Tak pražský je v Praze, brněnský v Brně.
1: Já to chápu.
0: Hradecký je v Hradci, plzeňský v Plzni a ostravský.
1: Dává to smysl, no. Ale prostě, já nevím. Já jsem myslel, že to vždycky pořádá jako by ty školy.
0: No, tak jako může, nemusí, ale jako záleží, proti guštu žádný disputát. Rudimental, Love You More, ti jsou tedy jako třetí novinka. Ovšem chtěl jsem říci, že ve čtvrtek my se uvidíme živě s naším studiem právě na majálesu Ostravské univerzity. Takže na ten se těšíme.
1: Takže slibujeme, že tam budou živí moderátoři. To znamená živě.
0: Jestli vás tady všechny pozabijím, tak budete živí. A chtěl jsem jako se tak připrosit, aby to počasíčko jako tady hlásí úplně Mordory a nevím co všechno, zimu a tak dále, ale říkají, že jako západní část republiky, že snad tady by to jako nemuselo, tak držme si palce.
1: A to je pátek, ne?
0: Ne, čtvrtek.
1: Čtvrtek.
0: No den před svátkem státním, no tak.
1: Zrovna pátek už má být dobrý, ne?
0: Jo, tak věřme.
1: Věřme, že to se jako spozdí, nebo to zatočí.
0: No, tak zatočí s námi určitě taky MK Clementine Douglas s trackem Come Find Me a nám se to tempo kolem té desítky hodně líbí. Místo

0: Wow, come find me, přijď a najdi mě. Ty už jsi mi našel, můj milý kolego, dejle.
1: Ale musím říct, že ten MK to jako pálí pořádně, jakoby.
0: MK se to vůbec nebojí, tenhle ten track nás tady doprovází už taky nějakou tu chvíli a pořád nás, alespoň nás dva, neustále baví. A teď je na devíce jakoby zase takové seskupení více projektů, třeba DOD, Poppy Bez Komp a taky Sony Fodera.
1: Který jakoby si myslím, že s MK jim jsou jako hodně blízko. Co se týče jako stylu.
0: Co se týče stylu, jo, protože jako on je jeden Brit a druhý je Amerik, jo. Nebo produkuje minimálně jako pod americkou produkcí. To jsem si naprosto jistý, protože to vidím jako v tom kódu skladby, že Great Britain je MK a Sony Fodera to má jako US, jako United States, jo.
1: Tady. No tak jako to asi tím, že má tam jakoby
0: toho ty, DOD, jo.
1: Ano, DODho a tak dále, ale no, já si trošku myslím, jo, Australan,
0: no, tak jako Fodera, kde jinde to má vyprodukovat, že jo, v Austrálii by to bylo s hronohama, jako.

0: Ondro, tak teď jsem si pošlapoval oběma nohama. To si viděl, ne? Jak se tam musíš tak koužit trošku složitější. Jo, jakoby...
1: No, viděl jsem, že se tady vlníš, jak kdyby se ti chtělo na záchod nebo něco takového.
0: No, zkusí poklepávat oběma najednou, no.
1: Z toho se stane houpání z poklepávání.
0: No, takový, jako, si, jako, takový, byl jsem takový rozhoupanej. Dobrý sonka, koho máme na osmičce? Podívej se.
1: Na osmičce.

Máme dnes již jednou zmiňovanou Sabrinu Carpenter, která byla v tracku ve featuringu s Madonou v té novince a teď má takovou domácí tour, house tour, tak se pojmenoval její novinkový track, který právě teď startuje a myslím si, že i ta inspirace právě tou Madonou jde v tomto tracku trošku slyšet. Já nevím, já si pořád připadám jak Like a Virgin, jak začínal v originále. To byly podobné zvuky let 80. Me

0: No ale krátké to bylo, Ondro.
1: 2 minutky 36 vteřin house tour. Já bych si vždycky jako spíše představil
0: tour.
1: Jako horse tour, jakože na koníkovi.
0: Horst.
1: Ne, horse. Kůň. Protože i takhle vlastně my takovou horse tour tady za necelou půl hodinku už mít budeme.
0: No vlastně jo.
1: DJ Horse, alias Roman Chměl.
0: Dneska je čtvrtek a ty nevím, jestli je líchý nebo sudý.
1: Dneska je čtvrtek, co jsi to řekl?
0: Dneska je čtvrtek, já jsem úplně... Vidíš to?
1: Dneska je čtvrtého, si chtěl říct.
0: Čtvrtého pondělí a já už se těším na čtvrtek samozřejmě. No, ale...
1: na ten majález, že jo? Samozřejmě.
0: No.
1: Dneska je čtvrtek. Tyhle, ty už si normálně přepracovali ve Simo. Tady je tedy Swims. Mr. Know It All, doslova, jako dneska je čtvrtek.
0: Další víkend, tak mám minimálně, bych měl mít úterý, že jo, protože...
1: Hele, zas bude další víkend, jako jo.
0: No, to podle mě bude pátek příště. Místo sedmé!

0: To, že to bude na 6. místě, takový ten nápoj, akorát bez topu.
1: Jo, ten taky můj oblíbený. To mě když se jako obala mutili, že piju třeba šampaňské, ono to tak trošku
0: A není to hořké, není to hořké. Mluvíme to o něčem, co jeho první název tady neprozradíme, druhý je Topic. A společně s tím letím pitíčkem je tady Becky G a říká sorry, fotře.
1: Papi, sorry papi.
2: Místo 6.
0: Jak myslíš, že papi bude jako táta? Že už jak, jako taky je ten jazyk jeden ještě takové to...
1: Ještě uvidíme, v jakém jazyce oni zpívají, že?

chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Country Vegas and Like Mike, Paul Van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poes Fest.
7: Jo, vlastně. Náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
9: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Místo páté!

0: Nevím, jak konkrétně o tebe, můj kolego Dejle, ale na mě Madonna působí tak, že se vrhla více se svým novým albem, nebo chystaným albem, teda k takové klubové duši hudební.
1: Ano, povídali jsme si o tom a musíme zjistit, kdo teď spolupracuje. Pravděpodobně asi, jestli nevíte, možná nějaká nová deska asi, ne? Bude.
0: No ještě, vím, že kdysi spolupracoval velmi hojně taky Calvin Harris s Madonou.
1: Ano.
0: Vymyslel spoustu melodií a to ještě nebylo jako tak, jako že se netlačili do té DJiny a potom se stal tím nejdražším. Postoupíme na čtyřku, tam je Alvaro Soler společně s ním Lavinia. A oni říkají to, co my budeme říkat za chvíli. A konkrétně...
1: Adios. Extáze Music Chart.

0: Už minule jsme to probírali, ano, byl to Enrique.
1: Extáze Music Chart.
2: Iglesias pro pořádek.
0: A to původně, konkrétně místo čtvrté v novém kabátě Arvaro Soler, Lavinia Adios. A teď na trojce první medailová pozice Adam Port, Luis Kainé Music a Pete.

0: Člověk by si řekl Kainé Music, jakože se nebude hrát, jakože stávka DJ, jakože Kainé Nicht. Jo, ale ono tak není. Adam Port, SG Lewis a Beat One. No, dneska jedničkou nebyli, byli trojkou, ale nám se tahle ta skladba tu se líbí. Ale na druhém místě.
1: Ano, a není problém, jako, ještě můžou být.
0: Můžou být, ano.
2: Místo druhé.
1: Už je to tady.
0: If It's Not Love, Zerb a Rita Ora. Mimochodem, takhle jako třeba 2 roky zpátky by rozhodně Rita Ora vůbec netušila, kdo to je Zerb. Troufám si říci.
1: Je to možné.
0: Vidíš to, přišel do mody Afro House, průkopník Zerb, nebo ten, který ho nejvíce proslavil, neříkejme, že průkopník. A je z toho duet.

0: Tahle ta spolupráce je za mě osobně mimořádně povedená. Co si myslíš ty, Dejla?
1: Tak jsou tam dva interpreti, kteří dělají jenom hitovky.
0: A kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, nebo před rokem a půl, že se tihleti dva spojí, řekl bych, nesmysl. Vidíš to, takový hlásek jako Koní pásek a talent na skvělý beat.

0: beatu se mi pomalu, ale ještě pro tento týden rozloučíme a uvedeme jedničku za uplynulých 7 dní, která hrála nejčastěji na Fresh Radio. Je to na tobě, můj kolego Dejle, jestli teda chceš.
1: Tak jo, tak máme to tady, máme tady jedničku a je tam Olivia Rodrigo a single jménem Drop
0: Dead. Tak zatím čau, za chvíli Roman Chmiela, pokud posloucháte v neděli, tak samozřejmě náš Martin a jeho mašinerie. Mějte se fajn.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Fresh Radio Ostrava se hlásí, 17 hodin 13 minut, neděle 24. května. To je ten správný čas na mašinérii, tak jako každou neděli mezi 17 a 19. tady u nás na Freshi. Dneska nás čeká hodně zajímavé povídání, přesto, že to nebylo úplně o motorkách, nebo o tom, že bychom se vůbec drželi na cestě, protože my se vydáme do oblak. Mimo hostem je dneska Pavlínka Weberová, vy si určitě pamatujete i z minulých mašinérií, protože tady si byla minimálně dvakrát. Pavli, ahoj.
2: Ahoj, ahoj Martine, zdravím všechny posluchače Fresh Radia.
1: Prosím tě, ty jsi teda byla minimálně dvakrát, když pomineme takové ty speciály vánoční a výroční stovku a podobně, tak vlastně jsme měli dvě témata, pokud si vzpomínám dobře. Jedno bylo, že jsi řídila, když se tomu říká Bugatka, což byla si vlastně řidička trolejbusu, když jsi v minulosti, takže jsme se bavili, jak se s tomu dostala, jak je to bavilo. Pak si bohužel musela skončit ze zdravotních důvodů a přešla si vlastně úplně někam jinam. Ale ty jsi byla v dětství týraná, jestli to můžu prozradit, a vydala si knížku. A Fresh Radio bylo tenkrát u toho, kdy se ta knížka křtila, je to vlastně rok a něco, bylo to někdy v květnu, nějak kraje května minulého roku. Vydala si knížku, kde vlastně sama sebe popisuješ, co si kdysi v dětství zažívala, co se týče toho týrání. Eva Vejmělková tenkrát byla kmotra, což bylo hodně zajímavé a byl jsem rád, že jsem se s ním mohl potkat, protože jsem byl osobně na tom křestu. Co nového u tebe?
2: No, u mě je to jedna velká jízda a můj život nabral úžasný směr, musím říct, protože jsem odložila to, co mě zabíjelo, to, co mě ničilo, tak jsem se znova nadechla a vyletěla jsem vzhůru lepším zítřkům a do oblak.
1: Když jsem byl u té knížky, vlastně u toho zrodu, tak jak to dneska vypadá s tou knížkou? Jaká je prodejnost, nebo je to všechno pryč už, nebo...
2: Už jsou poslední kusy té knihy a musím říct, že na základě té knihy se mi ozývají různí čtenáři, kdy mě buď to podporujou, že pošlou i své příběhy, dokonce některé jsem namotivovala, aby promluvili, aby řešili ten svůj problém, což udělali. Teďka ty bytosti vedou svůj velký souboj a já je tiše sleduju, jsem jejich podporou, oporou a jdeme stříct lepším zítřkům společně.
1: Takže ta zpětná vazba tam 100% byla, ti lidé na to reagovali, chtěli po tobě nějaké rady třeba, jak jsi to jako přežila, protože spousta lidí má strach s tím problémem vyjít na povrch a nechtějí to řešit na veřejnosti, tak hledají právě takové ty nitky, které by jim potom pomohly.
2: Je to tak, hodně lidí se mě ptá, jak teďka můžu takhle stát, můžu veřejně mluvit nahlas, jak to, že bojuju za ostatní, kde beru tu sílu. A já jim říkám, byla to dlouhá cesta. Byla to dlouhá cesta 5 let.
1: Já na tebe prozradím, že ty dokonce momentálně pendluješ mezi Ostravou a Prahou, poslaneckou sněmovnou. Co tam děláš?
2: Já jsem tam jako podpora oběti trestných činů, ať už jde o sexuální násilí, či zneužívání domácí násilí. A snažím se tam představit svůj projekt, který jsem připravila pro občany této země a hlavně pro tady tyto oběti. A mám jeden velký, obrovský, dá se říct, velmi obrovský projekt, který budu vlastně přednášet a budu ho prezentovat, pokud se teda domluvíme na termínu a zúčastníme se kulatého stolu, kde budeme mluvit o tomto projektu, který přinese snad lepší budoucnost a pomůže ostatním obětem se také znova nadechnout.
1: Já ale prozradím, že dneska nejsem mašinéry, protože jsi měla něco špatného za sebou a jsi autorka knížky, ale dneska se podíváme do oblak, protože ty jsi vyčlenila nebo vysnila sen, který se ti pomalinku začíná plnit. Je to létání, takže my to probereme, tu leteckou školu, letadla, podíváme se do oblak. Buďte s námi v mašinérii. Dej

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Žijem len raz Ego a Robin Burian. Já si myslím, že Pavlínko, to přesně sedí na tebe, jako žijem jen já jsem úplně zaplatbaný, unavený, přiznám se. Po víkendu byla hodně náročný. Pavlínko, já jsem si tě pozval, protože ty jsi začala dělat leteckou školu, mě to hodně zaujalo. Byť jsem tady měl teda už pilotku, která je naopak instruktorkou a učí létat, tak ty jsi na té druhé straně barikády, kdy vlastně se

0: No, uběhlo několik desítek let a já se učím lítat.
1: Já prozradím, doufám, že se na mě nebudeš zlobit, že jsi žena 40+. Takže
0: bohužel.
1: Nechci říct, že jako jsi stará, to v žádném případě, jo, to by se dotklo spoustu žen.
0: Ne, já ale jsem se právě narodila.
1: Ale je to věk, kdy už trošičku jako člověk začíná mít do sebe strach, začíná dbát o své zdraví, protože přece jenom blíží se ta padesátka, která se říká, že taková ta zlomová a pak už to jde z kopce zase. Takže za mě jako ve 40 se rozhodnout, že chci létat, změnit v podstatě úplně jako svůj dosavadní život, je hodně velká odvaha.
0: To není o odvaze, spíš je to o tvých prioritách a o tom, jestli ty chceš nebo nechceš. A já jsem nechtěla zůstat stát na místě, nechtěla jsem být nešťastná.
1: Dobře, ale tak proč teda letadla? Jo? Je spoustu jiných adrenalinů, od motorek přes, já nevím, skákání padákem, byť to teda souvisí s těmi letadly, skákat, já nevím, bungee jumping, cokoliv, kde jako vypustíš tu duši ze sebe, tak proč zrovna ty letadla?
0: Já to mám v rámci svého pracovního procesu. Já jsem nastoupila v leteckém průmyslu jako elektrikářka, jak říkám, jsem obyčejná paní z hangaru s parfumovou vůní benzínu.
1: Teďka počká, ty jsi tam něco zapojovala v těch letadlech?
0: Ano, já
1: jsem. Tak to já už nelítám.
0: Vyrábím kabelové svazky a zapojuju to, pak to
1: která ohybuju. Značka letadel?
0: Nebudeme zmiňovat.
1: Tak počkej, lítám s ní na dovolenou?
0: Ne.
1: Tak je to, tak to jsem pídu.
0: Ne. A zapojuju vlastně tady ty kabelové trasy, přístroje, pak to oživím, nakalibruju nádrže, abych správně pilotům ukazoval.
1: Co to je kalibrovat nádrže?
0: Teď jsem to právě chtěla říct, že to je vlastně úkon, kdy nastavujeme tomu letadlu, jak já říkám, nastavujeme ten mozek toho letadla, aby vědělo, aby ten pilot věděl přesně, kolik má ještě paliva na ten dolet do cílové destinace.
1: Kolik je nádrží v letadle?
0: My máme dvě, máme 60 a 60 litrů.
1: A potom třeba ty velké letadla, ty dopravní, ty mají kolik?
0: To ti neřeknu, nevíš. Ale mnohem víc.
1: Takže tam musí být jenom 2 dny se kalibrují nádrže, aby bylo dvě. Já myslím, že to je nějak automaticky, že to vidí na tom displeji nebo na nějakém budíku.
0: Ano, ale to se musí tak jako nastavit. To se první musí projít procesem, nastavit, nalít tam to palivo, odpočítat to, změřit to.
1: Pavlínka Weberová dneska umí mašinérii.

0: Ragos. Mašinérie.
1: Nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Rádiu, dneska Pavlínka Weberová a povídáme si o letectví, o letecké škole, ale my jsme se dostali, že vlastně ty děláš vlastně i v tom civilním zaměstnání do letectví, do průmyslu leteckého, a to konkrétně, že kalibruješ nádrže letadel, jestli
2: já
1: jsem to pochopil
2: dělám,
1: dobře.
2: Nebo
1: svazky nějaké.
2: Já dělám elektrikářku, ale přišla jsem, už jsem se jakoby posunula.
1: Jako nějaké povýšení?
2: Ne, je to jenom takový posun práce, mm-hmm. A už mám tu možnost nastavovat ty systémy a mám možnost už kalibrovat nádrže, která je součástí vlastně tady té přípravy toho letounu pro klienta.
1: Já budu teď dělat teď ze sebe chytrého, protože jsme se o tom před chvíličkou bavili mezi vstupem. Takové to malé letadlo, to je nějaká Cessna nebo něco takového?
2: Ne.
1: Jakou to má vlastně značku? Letadlo?
2: To je obyčejný ultralight a značku nebudu zmiňovat.
1: Dobře. Že tohle letadlo malé má nádrže v křídlech.
2: Ano.
1: Na každé straně si mi říkal, že tam je 60 litrů.
2: Ano.
1: A ty, když se to plní, tak ty to musíš nějakým, jako, jak to děláš, tu kalibraci? A k čemu je dobrá teda?
2: Tak nemůžu ti říct přesný recept, protože
1: kuchař... jako, že to jako si potom na zahradě budu zkoušet, jo? A budu vám fošovat do řemesla.
2: A motorky,
1: do motorky si to strčím, jako, no. Dobrý, no.
2: Určitě ani kuchař ti neřekne správný recept na svíčkovou, takže já ti to řeknu jenom tak zhruba. Co se týká té kalibrace...
1: Strčíš to do díry.
2: Napustíš to postupně a odměříš. A nastavíš. Ale nicméně, než vlastně všechno toto budeš dělat, tak ten palivoměr se musí skalibrovat, aby ukazoval přesné hodnoty napětí, a poté, když je instalovan do toho křídla a ty už jdeš do té fáze, kdy ty křídla plníš tím palivem, tak vlastně postupně nastavuješ to letadýlko, aby vědělo, že třeba ten pilota má momentálně už jenom 10 litrů paliva, už je třeba na hranici, kdy ti to začne svítit červenou kontrolkou.
1: Či jenom jak známe z auta rezervu.
2: Ano,
1: jo,
2: přesně
1: jo,
2: tak.
1: Tam taky jako svítí.
2: Ano,
1: aha.
2: Svítí to tam. Svítí to tam.
1: Mě ale zaujalo, že vlastně to letadlo, když letí, tak letí na jednu z těch nádrží, levou nebo pravou.
2: Ano.
1: A tu, když vybere, tak teprve potom se připíná, jako u toho malého letadla. Já bych myslel, že mi to převrátí, jako to nepřevažuje.
2: Ne, nepřevaží tě to.
1: 60 litrů už je slušná váha, já nevím, kolik váží teda takové malé letadlo.
2: 600 kilo, no.
1: Co? 600 kilo váží ta benzín jenom?
2: Ne, 600 kilo váží
1: letadlo.
2: Jo?
1: Moje oktávka váží jako tunu a půl, nebo fakt, to je takové lehké, jo? Tak o to víc bych měl strach, že mě to převáží, ne? Když jako mám jedno křídlo prázdné. A...
2: Ne, není třeba se bát. Fyzikálně.
1: Víš, jak se říká, když piješ do jedné nohy, tak kulháš, tak přece u toho letadla to musí poznat, že to jedno křídlo je prázdné.
2: Ne, tam nejedeš úplně až na samé dno.
1: Pak by mě zajímalo, a to je asi možná, jako zkusíme o tom polemizovat, jo? Protože to nevíš, u těch velkých dopravních letadel, když je nějaký problém, tak oni jim nařídí z toho řízení letového provozu, že mají vypustit palivo z těch, oni to mají asi taky v křídlech, i ty velké.
2: Asi nejspíš budou mít.
1: Jo, nebo někde, no prostě někde ho
2: někde
1: mají, možná pod podláhou, nevím, napište nám klidně, pokud víte. Mě by zajímal, tak on to začne vypouštět a teď letí nad Ostravou. A ty si jdeš jako na špacír někde kolem řeky a najednou tě jako schustá letecké palivo, nebo se to někde rozpustí ve vzduchu. Jak myslíš, že to funguje?
2: Já absolutně nejsem schopná a kompetentní k tomu, abych ti na toto odpověděla.
1: Ale mě to jako zajímá.
2: Já se zkusím zeptat svých kolegů.
1: No schválně.
2: Určitě to pozjišťuju, ale určitě u nás, u těch ultralightů nevypouštíme palivo.
1: Já teda doufám, že nevypouštějí třeba záchody za letu. Že na to je potom jako nějaký technologický postup, když to přistane na letišti, takže tam přijede něco a ono to vysaje, protože kdyby to jako vypouštilo na město. Pamatuješ, když jsi vlaky takhle, jako normálně, když jsi šla na záchod, nesměla jako použít ve stanici,
2: ano.
1: Protože bys tam udělala hromádku mezi kolejma, takže jsem mohla jenom mezi, teď už to snad jako taky není. Včera jsem viděl autobus jedné nejmenované společnosti, jako je zelený, a jeli jsme z D1 směrem jako do centra na tom přívozkém sjezdu. A já jedu za ním a teď najednou jako mokrá cesta, víš, tak jsem ho začal předjíždět a on normálně vypouštěl něco na cestu.
2: Hmm.
1: Nechci radši vědět, co to bylo.
2: Jsou mezi náma takový.
1: takže doufám, jako, že u těch letadel to funguje trošku jinak. Pavlínka Weberová, dneska mašinéry.
0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Mašinérie!
1: Mašinérie s Martinem a dneska s Pavlínkou Weberovou povídáme si o tom, že ztratila rozum.
2: Dá se to
1: ve 40 prostě se rozhodla, že začne lítat letadlem.
2: No, ono to nějak přišlo samo.
1: No. Ujde. Prosím tě, Pavli, jak tě to napadlo, to už asi tušíme, ale jaká je ta cesta potom vlastně dostat se do nějaké té letecké školy? Já bych vůbec nevěděl, asi bych použil teda internet, začal bych hledat, co je všechno potřeba, nebo kde ty informace zjistit a potom, co je potřeba vlastně udělat, abych se dostal do nějakého kurzu, se tomu říká, školy?
2: Je to tak, je to výcvik. Já musím říct teda, abych tady nepohoršila piloty velkých letadel, tak já jsem z tematické.
1: Kluci, vůbec se nebojte, my se bavíme o takových prdcích, teď mi to, Pavlínka mi to ukazovala teďkom na mobilu, je to takové jako srandovní letadílko. Jo, teď to tak jako řeknu. Jo? Takže kluci, vůbec se neurážejte, dejte si svoje Boeingy, Airbusy a my vůbec vám to nefušujeme.
2: Určitě pokud se ozve nějaký pilot Airbusu, tak
1: nějak
2: budu jedině,
1: jako,
2: to nemusí, ale budu jedině ráda za exkurzi, protože mě to vážně zajímá a já jsem z té mateřské školičky, z těch nižších kategorií.
1: Mm-hmm. Mimochodem, včera probíhal Adrenalin Day ve Foru Nova Karolina, já jsem tam moderoval a měl jsem právě na rozhovoru pilota velkých letadel, říkal, že lítá, mám dojem, že s Boeingem 737, nechci úplně kecat, ale myslím, že to tam někam byla, lítal takovýma těma letadlama, ty takové ty tryskáče, nebo co to je, ty jety, ty miliardáře a milionáře a to. A takže ti můžu možná domluvit, jako minimálně se potkat, protože co se mi podařilo, tak jsme si vyměnili telefonní čísla a slíbil, že přijde do Mašinérie. Nám povykládal o letadlech, o těch velkých, rozpělých letadlech, takže to může být hodně zajímavé a můžeš se stavit a pokecat o tom.
2: Určitě budu jedině ráda a když už jsi dostal telefonní číslo, já říkám, že to už je první krůček.
1: Já jsem měl jako na něho hodně otázek, probírali jsme turbulence, nástup na směnu, jak se připravuje, jak to vlastně funguje. A měl jsem takový jako jeden zvídavý dotaz, protože panuje tady u nás, že Češi jsou divní v tom, divní, doslova divní, že když vlastně to letadlo dopravní přistane, tak oni tleskají. Že prý to je jenom specialita jako u Čechů a někde jsem slyšel názor, že těm pilotům to vadí dokonce, ten potles, že je to ponižuje, protože oni jsou přece profíci, dokáží běžně jako přistát, je to rutina, kdyby to bylo po nějaké bouřce, jo, nějakém zápase, že jako fakt frajeři to snesli dolů jako v pořádku, ale oni vlastně tleskají vždycky. Tak se ho ptám, jako, co je na tom pravdy, jestli teda to má rád, nebo to nemají rádi a to. A on mi říká jako samozřejmě, že to nevyžadují, ale že je to potěší. Já říkám, tak ale to mi říkáš úplně jinou informaci, než jako jsem slyšel původně. Jo. Takže říkám, jsou to Češi, jsou to většinou Češi, kteří letí poprvé, po druhé, tak se nechají strhnout tím davem, protože znají někde z filmu a podobně. A jim to nevadí, dokonce mi říká, že to potěší. Ale co byla zajímavá informace, že o tom neví ten pilot, že to neslyší.
2: To je možné, že to neslyší a
1: asi
2: věřila
1: určitě,
2: bych mu
1: jo?
2: To.
1: On říkal, prostě já to vůbec nevím a až mi to potom nějaká ta letuška nebo nějaký ten obslužný personál řekne, hele kluci, oni vám zatleskali, tak pak se to rozvíjí, ale neví to v tom online jakoby živém přenosu, že jim jako někdo tleská. Takže to byla pro mě hodně zajímavá informace z světa jako těch dospělých letadel. Ale vraťme se zpátky, jak teda začít?
2: Jak začít? Tak určitě je to výběr letecké školy, máme jich tady spousty. Já myslím, že když zabruslíme na internet, tak tam najdete ty školy. No a potom to je o tom podat tu přihlášku.
1: Či normálně, jako kdyby zašel do autoškoly.
2: Určitě.
1: Vyplním si nějakou A4, jmenuji se Pavlína Weberová, je mi 40+, zbláznila jsem se a chci lítat letadlem, protože jsem dělala kabelové svazky a cejkuju nádrže, aby to nespadlo, to letadlo. Ano. To je jako dobrá motivace. Pavlínka Weberová umí mašinérii. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Love is just a kiss away. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte polary.cz.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
0: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: 12 minut po 18. hodině, nedělní mašinérie s Martinem, před námi je druhá hodina, necelá už v podstatě. A Pavlínka Weberová, povídáme si o tom, jak se naučit letadlem, protože ona absolvuje momentálně leteckou školu.
2: Je
1: autoškolu,
2: to tak.
1: Autoškolu asi ne.
2: Leteckou školu.
1: Letadloškolu.
2: Letadlo.
1: My jsme vlastně v té minulé hodině se dostali k tomu, že jsme vyplnili přihlášku v té letecké škole, ale to asi není jediná podmínka, jak se tam dostat.
2: Potom je potřeba jít k leteckému lékaři, tam se objednat.
1: Je to nějaké jako přímo, jo, letecký?
2: Jsou přímo letečtí lékaři, kterého si vyberete, nebo vám bude stanoven. A vlastně tam navštívíte pana doktora, dostanete takový ten chytrý dotazník, kdy vlastně zjistí ten pan doktor, jestli ano, ne. No a podle toho se rozhodne, že?
1: Když Čeká, jaké tam jsou jako kritéria?
2: Je tam kritérium hodně
1: asi,
2: velké.
1: Asi tlak, jako nemůžeš mít špatný, protože když to letí nahoru, nebo takové ty přetlaky, co jsou v tom letadle, tak by to mohlo, takže to mi napadá. Ale další, jako co tam
2: srdce,
1: ještě?
2: Srdce, cévní onemocnění, plicní onemocnění, psychické onemocnění, všechno. Je to opravdu specifické oční onemocnění.
1: Takže já vůbec nemám šanci vlastně. Psychické oči, tlak.
2: Já když jsem tam přišla, tak mi pan doktor řekl, paní Weberová, my si vůbec, ale vůbec nerozumíme. A já říkám, ale pane doktore, my si rozumíme, jenom vy ještě o tom
1: ale
2: nevíte.
1: Ale prostě dej mi tam to razítko, já chci letat, protože jsem dělala ty nádrže a jako, když můžu dělat nádrže, proč bych nemohla letat, že?
2: Tak jo, no.
1: Tak jo, ale tak povedlo se to, to je jasné.
2: Povedlo. Sice byla to dlouhá cesta, zasedalo lékařské konzilium a musím říct, že jsem to teda dostala.
1: Počkej, konzilium, jako, že tam bylo, kolik tam bylo doktorů?
2: Pardon, já jsem tam musela navštívit tři lékaře, kteří se museli podepsat pod to, že teda můžu lítat.
1: Takže to se povedlo, vrátila se zpátky tam, kde si vlastně vyplnila tu přihlášku.
2: Ano, ano.
1: A potom následovalo co? Tam, jak tam věci probíhá? Je to podobné jako třeba u řidičáku na auto, že tam chodíš na nějakou teorii, musíš se naučit prostě ty základy a pak teprve můžeš do vzduchu.
2: Ano, je to přesně tak, jak říkáš. Po vlastně lékařské prohlídce odezdaš medical, kde se udělá kopie tady toho průkazu, to je vlastně zdravotní způsobilost k létání. No a potom nastupuje.
1: Kdyby tě třeba někdo zastavili, jo, jako ve vzduchu, nějaký vzdušný policista, máte jako zdravotní způsobilost?
2: No, tak potom vlastně máš tu teoretickou část, kdy se naučíš ty základy, proč vlastně letadlo lítá, jak lítá, jak se chová ve vzduchu, co se může stát, co se nemůže
1: stát. Pojďme se podívat na to letadlo, kterým si lítá ty, jakou to má třeba rychlost?
2: Tak, to je velice zajímavé.
1: To, je tam nějaký rychlomír jako tachometr?
2: Poznáš tam, jo, každé letadlo má rychlomír, ale nicméně jo, já jsem si mohla zalítat v takové stíhačce, neboli Ferrari leteckém, což jsou naše firemní letadla a jsem strašně za to vděčná.
1: No tak počkej, tak to řekni, ale tu rychlost.
2: Je to 230 km v hodině.
1: Jenom? Jako štíhačka, jo, 230.
2: A školní.
1: Zajet si na D1, jako tam se lítá, jako. Ale jaký 230.
2: No, ale i v tom vzduchu musíš, tak jak u trolejbusu ti hlava musí stříhat vlevo, vpravo, nahoru, dolů, tak i u těch letadel je to tak, že nekoukáš jenom před sebe, při zatáčce se díváš na křídlo.
1: Máte tam zrcátka, ne?
2: Ne, nemáme. A ani stěrače, kdyby ses chtěl
1: zeptat. Ale pásy, jo.
2: Pásy máme.
1: Prosím tě, v jaké výšce se nacházíte, když jste v nějakém maximu?
2: Já jsem letěla 2500 feetů.
1: Feetů to je stopa?
2: To je, dá se
1: říct. To je stopa a to je kolik teda na nějaké metry nebo kilometry? Kolik, tak stopa má, když si vezmu tvoji nohy, kolik máš, 38, dejme tomu, to je
2: no,
1: nějaký,
2: zhruba,
1: no, tam, jako těžká matematika. Kilometr plus minus,
2: no,
1: u tady těchhle
2: zhruba,
1: lehkých
2: no.
1: letadel.
2: No, zhruba.
1: A neměla jsi strach třeba, že i těch v tom kilometru srazíš třeba v ránu? Nebo já nevím, je to teda vysoko jako lítají, ale...
2: Včera jsme zrovna lítali a když jsme se vraceli vlastně na přistání na letiště, tak jsem lítala nad horami, Beskydami a kolem levého křídla mi proletěl pták.
1: Počkej, to je zajímavé, protože Lysá hora má, pokud se nepletu, 1320... 3 metrů nebo nějaké takové, jako kolem 1300. A vy můžete lítat jenom kilometr. To se zhodli, plus minus.
2: No, je to i výš, ale...
1: Tak tomu...
2: ale já zatím lítám takhle.
1: Tak to vlastně tu Lysohoru nemůžeš ani nadletět, jo? To jim musíš jenom obletět.
2: My oblítáváme, ale i z vrchu,
1: necundala.
2: I z vrchu se na ní díváme a když jsou různé rozhledny, tak máváme těm lidem křídly, což je taky nádhera. A jak vidíš tu zpětnou vazbu, jak ti lidé tam stojí a prostě mávají ti, tak to je krása.
1: My se v tom dalším vstupu podíváme na hodně zajímavou disciplínu, která mě teda hodně pobavila, vůbec mi napadlo, že se to jako učí v autoškole nebo v letecké škole. Zaprvé teda nějaký slalom, jako jsem pochopil, nebo nějaké jako zatáčení.
2: Zatáčky, ano.
1: A hlavně udržet letadlo jako...
2: Rovně.
1: Rovně.
2: Přímý let.
1: A to si musíme uvědomit, že vlastně rovně znamená v letadle nahoru dolů a doleva doprava.
2: Ne, ty ne? Musíš letět rovně. Ty no. Nesmíš nahoru, ani dolů, ani doleva.
1: No,
2: ani
1: no právě, já jsem to chtěl jako naznačit, že musíme udržet i tu výšku, i jakoby ten směr toho letadla. Tak, za chvilku.
0: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Radio. Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Fresh Radio! Fresh Radio! Nezeš, buď fresh!
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: servis. Mašinérie!
1: Fresh Radio, Mašinérie, Martin Chlebon a Pavlínka Weberová. To je dneska vlastně rozhozená dvojice tady u nás na Fresh Radio. Pavlínko, my se bovínáme o létání, o učení v letecké autoškole, když to tak budeme nazývat. A ty jsi mi prozradila, že tam vlastně musíte nacvičit nějaké jakoby disciplíny, by se dalo říci.
2: Je to tak, je to tak.
1: Pojďme alespoň některé probrat, protože mě hodně zaujaly. Vy tam trénujete obloučky, jo, tak by se řeklo, já nevím, lyžaře, nebo motoškola, tam má slalom, jako ona se učí přímo v motoškole, že se jezdí kolem kuželu a vlastně ti kluci se učí zatáčet. Ale jako slalom s letadlem, tam nemá žádné kužely, ne?
2: Kužely fakt ve vzduchu nemám, ale leda, že by si chtěl něco obletět. Ale jsou to zatáčky. Jako
1: třeba radnice Ostravská, třeba, ne, levá jistě. Zatáčka, Slezská radnice, pravá zatáčka. Ano. No, to nevím teda, no.
2: Tak jsou to zatáčky, aby si dokázal vlastně s tím letadlem zatáčet, otočit se o 360 stupňů. A je to velice záživné.
1: To bych řekl, že lítáš jakoby ze strany na stranu, protože ano. Té zatáčce to letadlo předpokládám, že neumí zatočit jakoby s rovnými křídly, vodorovně, že by ty křídla, že vždycky to musíš jako naklopit, tak jako na té motorce.
2: Ano.
1: A otáčka o 360, to je vlastně jako obrat, že jedeš zpátky.
2: Otočíš se vlastně kolem osy, no.
1: Takže ty křídla jsou jako kolmo k zemi? Skoro?
2: Skoro, dá se to tak říct. Jsou ve větším náklonu.
1: Co jako na to dělá na tvůj žaludek?
2: No, musím říct, že teďka už jsem se s tím zžil.

0: Což může být hodně zajímavé o tom, ne, jako tak doletět.
1: Tady nejsi hlavou dolů, jo. Tady si prostě jenom no, tak, boky, na, jako leva, nabok,
0: no, tak, no tak bych si a... znečistil minimálně to sklo pode mnou, které je potom vedle mě.
1: Ono je vedle tebe.
0: Neměl bych potom výhled, jako, jo, takže to by bylo, no. Asi jeden z důvodů, proč nikdy nepůjdu do toho, abych se naučil létat. Jako.
1: Nikdy
0: to,
1: neříkej nikdy.
0: Ne, můj žaludek fakt ne. Já když čistím okna, výjimečně teda, tak jak máš takové ty domácí schůdky, tak třetí je taková jako ještě jistota, že nespadnu, a čtvrtý je takový ten horní, už taková, taková ta podesta, jakoby. Tam už se musím něčeho držet, jo, topení nebo jo, něčeho garní, že nevlezu tam, jo, takže tohle z toho vůbec ne. Pak tam máte disciplínu, že to letadlo musíte udržet jakoby rovně.
1: Je to tak.
0: Jak se to letadlo, máš tam nějaké přístroje, jak to poznat, protože ve vzduchu, kde vlastně kolem sebe nemáš žádnou cestu, žádné lesy, značky, nic, tak já bych toho instruktora, ne, já jedu rovně, jako, nebo letím rovně.
1: Ne, všechno jde cítit, všechno jde vnímat, učíme se lítat i, jak se říká, zadkem. To znamená, že potom nám zakryjou přístroje a opravdu poletíme pocitově.
0: Myslím, že oči třeba, jako pásku.
1: A vlastně tvým úkolem je opravdu letět rovně, to znamená, že s tím čumáčkem nesmíš klesnout, nesmíš stoupnout, nesmíš se vychylit doleva, doprava. A
0: no a co když foukne třeba vítr? Jsme říkali, že to má 600 kilo, což je peříčko, by se dalo.
1: Jako cítíš
0: a to? A to foukne.
1: Foukne ty, tak ty se musíš srovnat.
0: A zkouška neudělaná.
1: Ne, ty se musíš srovnat a... Je tam takové zařízení, které nám ukazuje vlastně, kde jsme, říká se tomu kulička a pořekadlo je kam, no, kam kulička, tam nožička, takže máš pedály levý, pravý a sešlapuješ. Když kulička ukáže doprava, sešlapneš pravou nohu, ale decentně, jemně.
0: Za chviličku se podíváme na to, když je s tím letadlem nějaký problém, tak to byla pro mě teda úplně novinka, co se vlastně stane. Dejte si to s námi.
2: Posloucháš Fresh Radio. He said, tell me a story.

0: Mašinérie!
1: Mašinérie a Pavlinka Weberová dneska mým hostem a povídáme si o tom, jak se vlastně učí létat s letadlem. Ne, že ona by učila, ale ona se to učí. Tak ať jsme jako úplně přesní. Pavli, to letadlo váží 60 kilo. Pro mě jako pozemského člověka, motorkáře, plechovkáře, jak se nám říká v autech, je to trošku nepředstavitelné, když se stane nějaký průšvih nahoře. Jo, to letadlo z nějakého důvodu odmítne letět, dejme tomu. Jo, vypomím, tam je jeden motor, že?
2: Jeden.
1: Přestane prostě jít. Dojde palivo, zadře se, nevím, a co dál?
2: A co dál? Tak jsme...
1: Máte, jak se tomu říká, katapult ve stíháčkách? Jo, že to tam jako vyrve to okno a on je vlastně relativně v klidu. Stíhačka někam spadne, on spadne někam jinam. Tak jak to je u těch ultralightů?
2: Tady to tak nefunguje. Naše ultralighty, ať už školní, anebo to moje v uvozovkách pracovní, nebo naše pracovní, tak má padák svůj. Takže to letadlo vlastně...
1: Letadlo má padák,
2: ano, a když dojde, nedej bože, k nějaké kolizi, kdy potřebuješ si zachránit ten život, tak automaticky používáš tento padák. Samozřejmě jsou na to předpisy, v jaké výšce by si měl být, v jaké rychlosti.
1: Tak schválně, tak v jaké výšce? Jsme v tom maximu, dejme tomu ten jeden kilometr, musíš počkat, že to letadlo někam spadne níž a pak ho můžeš použít, anebo můžeš jako od začátku hned nahoře?
2: Ne, já mám takovou informaci, když jsem toto řešila se svým instruktorem, tak říkal, že v rámci záchrany života zachraňujeme sebe, ne to letadlo, takže používáme padák za jakékoliv situace. Když už vím, že nemám východisko, že prostě se rozplácnu o tu zem, tak tahám.
1: To je ale zajímavé, že nezachraňujeme letadlo, zachraňujeme sebe, ale my sedíme v tom letadle.
2: Ale my zachraňujeme sebe.
1: Takže by mi mělo asi záležet na tom, že to letadlo bude v pořádku minimálně, že se snesu, to asi dopadne někam do lesa třeba, nebo na pole, nebo nedej bože do města. Jako, no, že představ si, že by si padala a spadla si na Nová Vezvodárna.
2: No,
1: na tu křižovatku. I když tam by tě možná ty dráty mohly podržet jako trampolína, jako, kdyby si nespadla až dolů. Ale dobře, budeme padat na pole, ať je to jako, že bychom to mohli přežít, jo?
2: Právě proto lítáme v místech, kde opravdu není to město, protože v Ostravě by si asi těžko nouzově přistával. Myslím si, že...
1: Na Místecko je třeba, kdyby to jako šlo ještě vlastní motory.
2: Jasně, tak, zastavíme dopravu, zavoláme, zastavte dopravu, jasně, paramu jako, s letadlem. Jako.
1: Představ si, že kdysi, dneska už to tam myslím není, u Vyškova, když jedeš jako z Olomouce na Brno po té rychlostní komunikaci, tak tam kdysi, a bylo tam zrovna vedle toho letiště právě nějaké, jo, nevím, jestli Svazan nebo nějaké letiště, a ta dálnice byla uspůsobena na to, že tam byly takové, jako nebyly tam svodidla, ale jenom takové dráty. A když právě to letadlo vyslalo ten signál nějaký, že prostě padám, tak oni byli schopni ho navést tak, aby prostě dokázalo přistát na té dálnici. Takže není to úplně sci-fi.
2: Není, no.
1: Ale už to zrušili, takže asi to nefungovalo.
2: dá se.
1: Dobře, dovede si představit, já nedej bože, nechci to přivolávat, že by se ti tato situace stala, tak co se ti asi může honit hlavu, že jako zatáhneš za nějaký drát a vypadne ti padák nad sebou a teď jako letíš. Už to neovládáš asi to letadlo?
2: Už ho neovládáš a teď tiše teda doufáš, že dopadneš.
1: Musíš vyslat nějaký ten signál jako mayday v letectví?
2: Určitě hlásíš, že máš poruchu nebo že nastává nějaká krizová situace.
1: Máme... No, mě by zajímalo teda reakce té věže. Tak mi držte. To dáte.
2: Ne, oni jako tě budou navigovat, oni ti budou pomáhat. No,
1: a co ti to pomůže navigace, když jako padáš s padákem? A
2: hlavně budou vědět, kde padáš. Oni tě totiž vidí, ty jsi viděn na radaru a oni o tobě ví každý tvůj krok.
1: Takže oni spíš, než by jako pomohli tobě, to by asi už nepomůžou, tak spíš vyšlo jako na místo ty záchranné složky.
2: Vyšlou a taky.
1: A někam tam spadla Pavlína, jako jde ty zachránit, jo?
2: A některé ty letadla mají ELT, což je emergency lokátor, to znamená, že když to je to nouzový vysílač polohy, to znamená, že když ty dopadneš s tím letadlem někde na zem, automaticky vysílá to letadlo signál, že došlo k nehodě a vlastně na to místo té dopravní nehody už jsou vyslané záchranné složky, integrovaný záchranný systém, letecká složka bezpečnosti a už o tobě vědí.
1: Schválně, ty příručky počítají s tím, že se to dá přežít? Nebo zná, že říkali vám třeba případy, že opravdu to letadlo spadlo s padákem teda? že to je takové, reálné přežít?
2: Byly takové situace, kdy spadli s tím padákem. Dokonce teďka nedávno jeden kolega taky spadl
1: Hned to je, jako koukám, hned že to je bezpečné, to lítání. Kolega spadl, jako příručky padáme.
2: Nebyl to náš kolega teda, ale z toho letectví to byl kolega a zrovna já jsem v tu chvíli měla letět zálet nového letadla, které vlastně mělo se poprvé dostat do vzduchu, což bylo velice teda adrenalinové, když jsem sama sebe uklidňovala a říkala jsem si, hele, tak jako prostě mám tady špičkového pilota, který je test pilot, takže to zvládneme spolu. Do toho jsme měli ještě přetížený zadek, zavazadlový prostor, měli jsme odebrané palivo z křídel, aby jsme vyzkoušeli teda, co všechno to letadlo zvládne. No a vyletěli jsme do vzduchu.
1: Tohle se mi říká Pavlínka Weberová u mě mašinérii. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!
0: No, super.
3: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mašinérie!
1: No, jdeme pomalinku, ale jsi do finále dnešní mašinérie, protože za 12 minut vlastně bude finito, 19. hodina, vystřídá nás další program. Dneska jsme si povídali s Pavlou Vyberovou o tom, vlastně jak se učit létat s letadlem. Skončili jsme teda u pádu, což si myslím, že není úplně optimální, jako, nebo optimistické, ale ty jsi vyslovila jako důležitou myšlenku a právě při těch pádech nebo vůbec těch problémech je důležitá chladná hlava. Máš chladnou hlavu, jako dokážeš zachovat ve chvíli, když padáš jako z letadla někam na zem, zachovat chladnou hlavu, já bych nedokázal.
2: Jako je to potřeba, nesmíš začít panikařit a opravdu je třeba se koncentrovat na to přežití, sklouzat, splavat, jak já tomu říkám, prostě na tu zem.
1: Já bych se pomodlil, omdlel a asi potom, když se budeme boží, jak se říká. Pavle, prosím tě, vy můžete létat v nějakém koridoru nebo si můžete zaletět kam chcete?
2: My si můžeme zaletět kam chceme, ale samozřejmě existují nějaké pravidla, nějaké zákony, které nesmíme porušovat.
1: Vy létáte z Frýdlantu nad Ostravicí, tam je malé letiště. Můžete letět třeba do Studénky?
2: Já lítám tady kolem Komína, takže já si zaletím třeba Fulnek, Frenštát.
1: Pojďme se držet Studénky.
2: Studenku můžu.
1: Takže když se domluvíme, já budu na zahradě, tak přiletíš jako tím letadlem a zamáváš mi křídelkem.
2: Zamávám ti.
1: A uděláš mi fotku, jak tam na tebe jako mávám ze země, tak jsme domluveni.
2: Označ mi místo křiklavýma vestama.
1: Dám ti vatry. Jo, jako trosečník, zapálím vatry, vystřelím světlici, doufám, že vás teda jako netrefím. Prosím tě, důležitá informace. Kolik to stojí, abych si udělal teda ten základní řidičák nebo letecký průkaz na právě ultralighty?
2: Ono je to různé, některé školy chcou 60 tisíc, některé 80, to znám školy, které mají nějakých 115 700 za výcvik.
1: To už je docela jako ranec, to, dokonce jsme naši 150 tisíc, jo, ale to už,
2: no, to už, je
1: to už asi lítáš s něčím jiným, a ne jako 6 kilo nebo 600 kilo letadlo. To je hodně zajímavá informace, že existuje možnost si to vyzkoušet, jestli na to vůbec mám, do toho letadla sednout.
2: Existuje. Některé školy to nabízejí, jmenuje se to pilotem na zkoušku a za nějakých zhruba v průměru 9,5 tisíce si vyzkoušíš, že si vlastně můžeš lítat nebo ne.
1: Tak to je fajn jako dát desítku, aby zjistil, že vlastně nemůžu lítat. Ale zase ušetřím těch 100 potom, kdybych jako šel rovnou a zjistil a stovka pryč.
2: Přesně,
1: no,
2: tak.
1: Radši desítku.
2: A ber to jako pozitivní zážitek.
1: Prosím tě, jak dlouho to trvá ten kurz?
2: Jako on je individuální na to, jak jsi zdatný a kolik tomu věnuješ času. Ono, veme si obecně, že to létání je opravdu náročné na čas. Když my třeba jdeme na výcvik, tak jsme začali v 11 hodin a někdy ve 4 hodiny jsme teprve, dá se říct, byli de facto u konce.
1: Mm. Když je řidičák na auto, tak tam je 2x45 minut, ta jako vyučovací hodina, takže to u těch letadel neplatí.
2: Ne, my máme hodinu, vyučovací hodinu letu, ale vzhledem k tomu, že my to vedeme tak trošku individuálněji, tak fakt my to bereme poctivě.
1: Bylo to hodně zajímavé povídání, protože teda jako asi jsem se ještě více rozhodl, že prostě do toho nepůjdu. Jo?
2: To jsem nechtěla.
1: Byť teda jako uklidnila si mě, že letadlo má padák, to by mi nenapadlo, vždycky bych čekal, že spíš ten pilot bude mít nějaký padák nebo nějakou záchranu vestu nebo něco, já nevím. Takže letadla mají padák, ale ne, fakt jako ne.
2: Jako nesmíš to takhle brát, vem si, že větší pravděpodobnost nehody máš na silnici.
1: Jasně,
2: nebo
1: no,
2: na motorce.
1: Vlastně jenom ten kolega spadl s tím letadlem, to úplně jako v pohodě, to mě pozbudilo ještě.
2: Bavíme se o tom, že většina těch nehod je zapříčiněná tím lidským faktorem. Opravdu musíš, když jsi unavený, není ti dobře, neletíš. Prostě zavoláš a řekneš, hele, ruším to, necítím se dobře.
1: Co když jsi nám štamprli před letem, jako abych se uklidnil?
2: No, tak na to zapomeň už.
1: Vůbec, jako, jo, nulová tolerance jako na cestě, tak tam mě nikdo nezastaví zase nahoře. Když si dám až na té runway, kde odkud poletím, tak tam už jako není žádný policajt, nebo nějaký letecký inspektor.
2: Když
1: jo?
2: Myslíš.
1: Ale asi jasně, tak to není jako dobrý nápad si dávat štamprli před letem, ještě třeba nějaká zkouška závěrečná a podobně. Rozhodně ti přeji, ať ti to vyjde, ať ten řidičák na to letadlo uděláš, ať to máš s plným počtem bodů. Děkuji moc za návštěvu, bylo to opravdu zajímavé povídání a navrhuji, že až to doděláš teda, tak se znova sejdeme tady na Freši a řekneš nám ty poznatky, které teda jak to proběhlo celé a jestli to máš nebo nemáš.
2: Milé ráda přijdu do vysílání a myslím si, že tam už budu paní pilotka.
1: Pevně paní pilotka, věřím. Padáky budou na letadlech pořád jako skované, nebudou vystřelené jako airbagy někde v autech. Mějte se krásně, příští neděli zase si budeme povídat tentokrát o motorkách, o výšce pro strom života, takže charitativní akce. Loni jsme byli jako Fresh Radio u toho, letos jsme opět na letácích a měli bychom tam zúčastnit. Takže dejte si to s námi v neděli mezi 17 a 19 hodinou. Mějte se krásně a kolama dolů.
2: Krásný večer.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
10: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.

Vamos a controlar.

0: Fresh Radio.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale rostomilej.
9: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí!
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark. And the only prescription is
2: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: MDMA. MDMA. Terapie. MDMA terapie. Zapomeňte na gauč u psychologa. Vaše terapie probíhá každou neděli v éteru Fresh Rádia od 9 večer. Tohle je MDMA terapie. Místo, kde se hudba mění v emoci. Servírujeme melodic techno, progressive a deep house, které uklidní mysl a roztančí duši. Dva tracky, krátké povídání a 2 hodiny hudebního uvolnění bez vedlejších účinků. Pořadem vás provází Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdesi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu

0: ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Fresh Radio!
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: ty. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

novinky na Fresh Radio.

0: pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

A má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přižem o týly, more po každý, když píšu do beatu. Musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš, guď

euro a nepatří před rad. Tráva zelená jak pak čoj, izo je bad boy, obličej celý roztek, lej. Nezajímaj mě tý hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě. Yeah.

Gabána, chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V. Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce Gabbana.

0: To je doktor Dicky the Dog a vaši doporučenou dejí dám proze. Můžete buď to inhalovat, umístit na pervě pod jazyk, nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutiny a vypít. Nemějte strach, zahojte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.